0: zemí. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.
1: Radio Čas. Hity, které...

0: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, skvělý. Takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Rádio Čas.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
2: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
4: Radio Čas.

0: Tak nám to tentokrát, raz, dva, tři, ještě sluchátka, a někdo měl snížená sluchátka, tak nám to tak krásně vyšlo přesně na celou, takže přesně 6 a startuje Dobré ráno Moravo s rádiem Čas uprostřed pracovního týdne, ale datum to se dobře pamatuje, 9.9.
1: Já to mám úplně stlumený.
0: Taky jsem měl stlumeno a vlastně všechno bylo tak nějak jako, že, jak se tomu říká, když mobil se dává do servisního módu,
1: ano,
0: a podobně, tak jako, že jsme na startu, tak jako všechno šavličky, tak nějak jinak dané. Museli jsme si to tady trošku poňuňat zase.
1: Zase trošku zabordelit, jak se říká.
0: Provozní bordel, ano, přesně tak.
1: Mimochodem 9.9. je pro mě velmi významné datum. Myslela jsem si, že tento den se budu vdávat.
0: Tak můžeš to říct, prosím tě, ještě jednou tu první větu?
1: 9.9. je pro mě velmi významné datum.
0: A proč, šéfe, jestli posloucháš? To se dozvíte v dnešním vysílání Rádia Čas. A ještě, jak nám říkal šéf, lepší by bylo, můžeš říct ještě jednou tu větu?
1: Dobře. 9.9., přátelé, je pro mě velmi významné datum.
0: Ale už zítra, 10., se v ranním vysílání Rádia Čas dozvíte, proč je pro Lenču... Takhle to máme dělat, že jo?
1: Ano, ano.
0: Jo, takže když tak až zítra.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře. Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
7: Na ulicích Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat na dálnici z Lipníku na Olomouc. Stojí tady odstavená dodávka a problémy jsou taky u Brna na výjezdu na Mikulov. I tady se můžeme zdržet.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Dobré středeční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Školáci v Česku si pohoršili v matematice a češtině. Vyplývá to z celosvětového srovnávání. Dařilo se hlavně asijským zemím. Čeští 15-letí se navíc zhoršili hlavně ve čtenářských dovednostech. Menší pokles znalostí vykázali i u přírodovědy.
8: Morava aktuálně.
7: Placení některých poplatků bude v Moravskoslezském kraji jednodušší. Hejtmanství spustilo nový platební portál. Lidem a příspěvkovým organizacím z obcí, které mají do 15 000 obyvatel, umožní hradit vybrané platby online. V Olomouckém kraji v srpnu mírně vzrostla nezaměstnanost na 5,3%. Je to o 0,3 víc, než je český průměr. Nejvíc lidí bez práce bylo v okresech Jeseník, Přerov a Šumperk. Pokračuje ředitel pobočky v Olomouci Vlastimil Přidal.
9: V posledních 5 letech dochází v tomto období pravidelně k nárůstu počtu nezaměstnaných. Tomu se snažíme předcházet, mimo jiné také pomocí projektu Outplacement 2, který má pomoci lidem, jimž hrozí ztráta zaměstnání, nebo kteří už jsou ve výpovědní době, co nejrychleji přejít do jiné jiné práce.
6: Rádio Čas Sport.
7: Volejbalisté už ví, kdo by mohl bojovat na šampionátu. V nominaci na mistrovství Evropy je 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světové soutěži. Mezi finální 14 jsou i 3 členové zlatého týmu z mistrovství do 22 let. Taky dneska se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Nebe by po celý den mělo být jasné až skoro jasné a namíříme 27 až 31 stupňů Celsia. K večeru už může sprchnout, v noci má pršet trvaleji. Tolik zprávy, po 6. hodině začíná středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: milujete. První pozitivní věc, pokud jste špatní na data, tohle dáte opravdu 9.9. jinak 2026 s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Ale v kalendáři asi někdo želení.
1: Krásné dobré ráno, ano, v kalendáři je jedno jméno. A já ti napovím, myslím si, že budeš vědět hned, kapelu Lucie.
0: Takže jeden z nich?
1: Ne.
0: Ježmara, není to písnička, kterou jsem... Já jsem ji vyhodil před celou, protože už se nevyšla. Není to Daniela?
1: Je to Daniela!
0: Porazky, tak jo, byli jste skračované před celou.
1: Ano.
0: Protože jako na vás nevyšel čas, měli jsme začínat v celou, no, tak jo.
1: Takže svátek Daniely slaví až po celé na Rádiu Čas.
0: Jo, přesně tak. Takže ať už vás poslouchá třeba jedna, dvě, tři nebo celé desítky, tak užijte si svůj den a vůbec vy všichni, kteří se probouzíte s námi. Lenče Líčková.
1: Radim Sobeslav Bednář.
0: A co jediné platí, tak to je vždycky hity, které milujete a snad i pohodička s námi. Užívejte den.

0: Mám takový, jako řeším tady malý příběh u jedné šavličky, kterou naštěstí vlastně moc nepoužíváme jenom pro hosta. Já nevím, jestli je tady jenom nějaký, mimochodem dobré ráno, s rádiem čas, jestli je tady spadl nějaký bordílek, anebo jsou to muší křídla. Mohla bys mi to lení, prosím tě, jakoby rozpoznat?
1: To je binec.
0: Je to binec, jo? Mm-hmm. Takže to můžu vzít na...
1: Můžeš.
0: Na ruku. Aha,
1: je, to je nálepka. Já
0: ne,
1: dělám celé kráce.
0: Je to binec a je to dokonce nálepka a já myslím, že to není muší křídlo, ale je to písmenko A.
1: Aha.
0: Od nikud nám zmizelo Ačko, no dívej se. Jo, neopadl ti. Bobicek, podívej se na mikrofonu, podívejte se.
1: Ráďovi z mikrofonu opadlo A. My máme totiž na mikrofonech, pokud sledujete televizi Relax, napsáno Rádio Čas. A Ráďa už tam má teda jenom buď rdio, anebo čs. Co tam máš? Které ať spadlo?
0: Já mám Rdio Čas.
1: Rdio Čas. Takže přátelé, posloucháte, ladíte Rdio Čas.
0: To
1: tam nenalepíš.
0: Trošku jsem to...
1: Ty jsi to naslenil, že?
0: Ne.
1: Jo, ty jsi to naslenil, lepíš to tam zpátky.
0: Ne.
1: Normálně to tam plácl. Plivl na to.
0: Rádio Čas.
1: Až tam stejně jenom rádio.
0: Jo, Bobek, no a sluníčko mám pocit nemá, ale za to nemůžu já tak jako pár paprsků, no.
1: Moje sluníčko má jenom 3 paprsky už.
0: Ano, tak.
1: A navíc já jsem dostala ten nejošuntělejší, tady ten návlek, z celého mediálního domu.
0: Lení, můžeš být klidná, už vypadají oba stejně. Takže tak. Takže tolik antré, i takové věci řešíme po ránu, pokud máte taky nějaké ty jako starůstky a tak dál, tak my jsme vaším parťákem a ať to nebolí. Jinak 9.9. v kalendáři tedy Daniela, Danka. A jinak, co nás čeká lení v dneska a nemine? Tak,
1: tak rozhodně se podíváme na téma dne, klasika, horoskopy a hlavně 3 kola časovaných hodin.
0: Plus bonus, dneska jsme s vámi až do 10. a mezi 9. a 10. bude mít opravdu vzácného hosta. Kterého? To se dozvíte až po 8. hodině na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Radní pozdravy s Lenčou a Radimem na Rádio Čas, všude tam, kde se nás dopřáváte, kde jste nás schopni vnímat, třeba i na cestu do práce nebo za svými blízkými z bodu A do bodu B. Někdo autem, někdo pěšky, ale spousta lidí MHD.
1: Ano, krásné dobré ráno, podíváme se do mého oblíbeného Brna.
0: Tam... Podíváme se do Brna.
1: Ano. Protože tam prostě je sranda, Brno je kolébkou absurdního humoru, prostě tak to je, a herci divadla Husa na provázku spojili své síly s MHDčkem, s městskou hromadnou dopravou, a vznikla opravdu úžasná videa.
0: Tentokrát je to odkaz nebo reakce na to, že lidi, jako prosím vás trošku s rozumem, víme, že si rádi řešíte věci, osobní věci v MHD, ale někteří chtějí mít prostě ten klid, jasně, nejsou to tiché jako vagóny, podobně jako ve vlacích, kde se to dodržuje v České republice, ale přece jen tak, že nejdřív esence toho, co slýcháváme a zažíváme, jo, to by taky rád já musel zapnout šavličku.
2: Mírek, ne, hej, upřímně, to je, kámo, to je tak dobrý člověk.
3: Oni se líbali, jako reálně.
2: Ale já nemám nikoho jiného, tak kam mám jít, chápeš?
3: Jako ty můžeš chytit pohlavní nemoc.
2: Víš, co mě všecko bolí a nebudu, já to nebudu řešit, upřímně, nebudu.
4: Prosím vás, můžete si to vyřídit jinde? Co kdyby to takhle dělal každý?
5: V rámci zajišťování lepších služeb bychom vám rádi nabídli výhodný, velmi výhodný tarif.
6: Vy jste dělila po

0: A tak dál, tak dál.
1: A tak dál. To jsou vlastně rozhovory, které můžete slyšet velmi nahlas v MHD a musím říct, že se teda hodně trefili, protože to je úplně přesná.
0: My jsme se bavili už mimo záznam, já třeba ku podivu tohle mě moc netrápí, já si občas takové ty malé storíčka poslechnu, já to jenom neumím. Já teda jako canceluju telefony, to je jeden z mála případů, když jsem jako v MHD, protože se stydím povídat. Hmm. Hlavně, když je taková ta klidná, je poloprázdná a všichni jsou úplně v tichu. Tak to já neumím.
1: Já to taky nemám ráda, ale občas teda jako nějaký telefonát vyřídím. A co tam teda chybělo pro mě, a co, ale to je takové schovývavé, že to vlastně mi nevadí, ale to jsou starší lidé. Oni mají ty telefony důchodcovské a oni do toho musí hodně křičet, aby slyšeli. A na ně hodně křičí. Takže už se mi kolikrát stalo, že třeba, ale to bylo třeba 5 minut, trval rozhovor, já půjdu trošku dál od mikrofonu, jo. Maruško, já jsem ti říkala, že tam budu za 5 minut. Tak 5 minut, já už jedu, Maruško, neboj se, já už jedu.
0: Já nad tím přemýšlím.
1: No a fakt?
0: Já seniory jsem takhle vůbec nezažil, jo, že jak já poznám jejich mobily.
1: No.
0: Ta tramvaj taková poloprázdná. Jo, mimochodem, pozor, to není, to je fakt jako roztomilé a říkám, roztomilé, to vůbec neřešte.
1: Jo, přesně.
0: Vyzvánění.
1: Jo.
0: A možná i právě trošku jsem tam horší. A všichni už se tak ošívají. A podobně, anebo je to taková ta písnička nějaká. Mariánko, má. A podobně. Takže to, a teď z té kabelky a pomalu to tak jako to.
1: Ale to je ještě štěstí, ano, když se to z té kabelky vytáhne, protože někteří...
0: Nikdy jich neslyší, ano.
1: No ne, někdo si nepamatuje, jaký má ten tón. A to,
0: Ježišmarja.
1: Ale proto já mám velké pochopení, proto já mám jenom vibrace, protože já jsem si to taky nikdy nepamatovala. A pak mi to zvonilo půl hodiny, takže prostě ano, i to se děje v MHD. Každopádně teď to není proti seniorům, ale o těch rozhovorech, které opravdu nemusí se tam vést. Mimochodem je to takové naše specifikum a unikum, protože jsme si tady o tom povídali, že třeba když jsme byli v Thajsku, tak tam vy jako nesmíte rušit na veřejných prostorech.
0: Já nevím, jak jsem se k tomu dostal, zrovna 2 dny zpátky jsem si hledal nějakých 10 zajímavostí o Japonsku, nevím, jestli jsem chystal, víš, nevíš, nebo něco. A jedno z nich právě jako záběry z MHD, kdy jasně, že si občas vyřizujete telefony, ale všichni sluchátka a když tak psanou formou, ano, a podobně. Jo?
1: A nebo šeptají, oni fakt je není vůbec slyšet, ano. Takže to kdyby se zavedlo u nás, tak super. Jinak teda divadlo Husa na provázku, tleskáme, máváme do Brna, já to prostě miluju.
0: Taky zdravím do brněnské MHD. A ne ve všech tramvajích je vždycky teplo, chladno, když je teplo. No. Hity, které milujete.

0: Začni, možná kýchnu.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas, hity, které milujete, 9.9., 6.24 a Daniela v kalendáři. A čekáme právě na kýchnutí od Rádi, které stále nepřichází.
0: Rozfoukalo se to, tak já nabídnu za sebe náhradu.
1: Ale
0: což takhle,
1: ne,
0: co?
1: Musíš teďka kýchnout.
0: Ne, to bylo takové svrbíníčko, já jsem si říkal, jestli to nebude v přímém přenosu.
1: Ale ty jsi slíbil, že kýchneš. Teď jsou posluchači zklamaní.
0: Já myslím, že po horoskopech Milana Gilnera pár znamení zklamáno určitě ještě bude. Protože Milan, jako určitě Milan nikdy nenabídne 12 samých pohodových. Vždycky tam má někdo takový den
1: Je to pravda, jediný den, kdy 12 všech pohodových je, když Milan zapomene dodat horoskopy.
0: A my děláme
1: a
0: speciály,
1: my to píšeme.
0: Ano, přesně tak, jo. Takže pro ranní skřivaný první várka a schválně, kdo bude zklamanější víc, jestli my, lvi, nebo vy, býci.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Mělo by se tedy dařit a vše by mělo vycházet. Problémové aspekty jsou minimální. Týkat se budou milostných karambolů, nerozumného myšlení a mluvení a také nejrůznějších podrazů a podvodů. Co se týká jednotlivých znamení, tak araci mohou prožívat poněkud rozporuplné emoce. Ryby budou mít potřebu se pro něco nebo někoho obětovat, a štírům to může v milostném životě pěkně zaskřípat. Váhy budou skrze svou komunikaci s ostatními snadno nacházet společnou řeč. Vodnáře může tělo upozornit na to, že by měli upravit svůj životní styl a blíženci si budou komplikovat život svým chaotickým přístupem. Býci budou nuceni pustit se do věcí, do kterých se jim moc nebude chtít. Pany mohou být ve svých postojích až ortodoxní a kozorozy budou zřejmě muset žehlit nějaké domácí spory. Střelců by si měl držet štěstí. Berani mohou konat tak nějak sami proti sobě a lvům by se mělo dařit ve vyjednáváních. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar. Rádio Čas.

0: Krásný čas s Rádiem Čas, Lenča a Radim, no a samozřejmě i dneska, tak nějak uprostřed týdne se vás zeptáme na něco, no na něco doslova ze života, jo, a vlastně bude to chtít trošku jako by zapnout ty mozkové závity, to vás probere, ale většinou jste hodně upřímní v tomhle směru a koukám se, jo, jste docela hraví i na Facebooku Rádia Čas, takže jak pak by se jmenoval film inspirovaný vaším životem, jo, prostě kdyby to byl film o vašem životě od začátku až do těchto chvil, tak jak by se jmenoval, můžete to vzít na vážno, s nadsázkou o jak je libo.
1: To je vždycky jako velmi vděčné téma, jako tématové, tak. Třeba Pavla píše, život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Tak to je taková ta romantická. Mm-hmm. Potom Láďa píše Chaotic System, to teda nevím, co je za film. A Luďka píše Psycho.
0: Jo, mimochodem, můžete si samozřejmě vymyslet vlastní název, jo, jak by se ten film jmenoval, jo, prostě natočit ho s vámi režisér a podobně, takže nemusí to být jenom taková ta klasika a podobně, jo. Nečekej, že půjdu s davem, to se mi hodně líbí. Uživatel z malenických pastvin. Mm. To, tak to už je něco, no.
1: Lenča, zhlédněte, než to zakážou. Taky dobrý.
0: Já jenom teď poprosím samozřejmě i vás WhatsAppové, ať se tady ujmete své práce a můžete to nahrát nebo namluvit na číslo 7766 12800. Myslí nám to? Vymyslíme něco jakoby pro sebe?
1: No já nevím. Teďka. Jako a něco aktuálního,
0: tak
1: nebo
0: můžeme hravě, že já vymyslím film
1: já
0: o tobě a ty o mě.
1: Aha, a já už jsem vymyslela pro sebe.
0: No tak vymysli, tak řekni pro sebe, no.
1: Furt nevím, o co tady jde.
0: Žánr, crazy komedie, nebo jo, crazy s dramatickými prvky.
1: Ano.
0: Tak přesně tak, jo.
1: A o tobě, ty bys měl nějaký film. A pak vymyslíme navzájem.
0: Mě se nechce, já vždycky, když přemýšlím, tak já se vypnu a je ticho.
1: Tak já budu něco říkat, Rádě přemýšlí, ještě stáhle přemýšlí, louduje a přemýšlí.
0: Jo, ale jestli můžeš, tak to chvilku říkej, mi to pak může přemýšlet.
1: Tak prosím vás, vymýšlíme název filmu, a jak by se jmenoval film podle našeho života, a Ráďa je teď právě v urputném přemýšlení a stále přemýšlí. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat, je to v pohodě, dneska jsme tady s vámi až do 10. hodiny dopolední. Ano?
0: Vezuv v trenkách. Může být tak jako výbuch, ale Vezuv v trenkách. To je hezký název, ano, tak. Co? Jo, líbí. Jak ty to máš? Furt nevím, o co. No a ty můžeš reagovat tím svým,
1: furt nevím,
0: o co tady jde. Ano, přesně tak, ano.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizoo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a zapolovic. Více na skalkaostrava.cz.
10: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Pro ty, kteří se právě probudili, posloucháte Rádio Čas s Lenčou a Radimem. My jsme teď měli pár minut velkého soustředění, protože kromě toho, že víč nevíč už je připraveno, máme takové mikro víč nevíč pro vás jménem časované hodiny. A teď jsme vymýšleli otázky. Kategorie jednoduchá, ale zase z vás nedělat úplné blbce. Asi ano. Takhle, že jo? Jo, přesně tak.
1: Ale tak chceme vám třeba opravdu rozdat poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu Vento Bohemia.
0: Už jsme si prolížili stránky, je to opravdu velký e-shop, kde si najdete prakticky všechno pro domácnost i pro své tělo. Jsme vypichovali třeba čištiče.
1: Čištice.
0: Proč já do toho lezu vždycky?
1: Prostě to je těžké slovo po ránu.
0: Jestli mám problém vždycky. Čistič Dr. House a mimochodem taky produkty osobní péče, jo, Nebo a Mýtu. Takže za 500 za jednoduchou otázku, jenomže důležité dovolat se ve správném pořadí a to teď určuje Lenča.
1: Dáme čtvrtý v pořadí na 7766 12800.
0: Tak skřivaní volejte teď. Rádio

0: Rádia Čas.
1: Promiňte, musím. Časované hodiny do každé rodiny s Rádiem Čas.
2: To se pořád tak nabízí.
1: Nabízí se to. 500 nákup na e-shop v www.ventobohemia.cz. Mrkněte a třeba si ještě do konce týdne můžete zahrát. Dneska tedy už první kolo obsazeno a kdo pak se dovolal v tom správném pořadí? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Bára.
1: Báro, zdravíme. Ráno. Je to těžké, taková přepadovka, jenom dneska začínáme. Kdyby byl nějaký film, který se v podstatě bude jmenovat po vašem životě, taková esence vašeho života, jak by se jmenoval?
3: Napadá mi koření.
1: To je dobré,
2: to je hezké.
1: Koření, ano, přesně tak, někdy pikantní, někdy zahřeje, někdy to afrodiziakum, takže naprosto rozumíme. Teď ale máme trošku jinou otázku, jo?
3: Ano.
1: My jsme se nedohodli jakou, takže víš co, Lení, mám jich tady 5, řekni, nebo řekněte si 1 až 5.
3: Tak.
1: 3, jo, dobře. Mhm. Který pták je známý tím, že neumí létat a zároveň má největší vejce? Girl, já vám musím zatleskat hned.
2: Barčo.
1: My totiž k tomu máme příběh.
2: My k téhle otázce máme příběh.
1: My jsme
2: samozřejmě
1: si ji testovali,
2: gratulace.
1: Ano, na někom.
2: Ráďa mi tu otázku dal, my si je vždycky dáváme navzájem, než je důven. A on mi ji řekl, já jsem ho moc neposlouchala a říkám tučňák.
1: A zase na druhou stranu myslím, že ty jsi neslyšela ta vejce moc.
2: Ta vejce moc ano, ne, přesně, ale to, že nelétá. No. Každopádně, Barčo, naprosto precizní odpověď, opravdu velká gratulace a zasloužená odměna.
3: Děkuji moc.
1: Jak vypadá vaše ráno? Teď, protože máte klid kolem sebe, tak si říkám, ještě doma nebo někde schovaná na pracovišti?
3: Ještě doma. Zbudila jsem děti, aby ještě kádiju.
1: Děti taky není na metry, ale úplně jsou...
3: Já jsem tam zená, úplně. Aby mě nerušili. Tak. Ale jinak jako se chystáme do práce, do školy. Takže.
2: A mimochodem, Barčo, kolik máte dětí?
3: Dvě.
2: A jak se jmenujou?
3: Ondřej a Tomáš.
2: Tak moc zdravíme Ondru a Tomáška. A Baru, my si s vámi klidně budeme ještě chvilku povídat, abyste měla klid v koupelně.
3: To jste hodně, jako brava.
2: Že jo?
1: Mimochodem, jaká věková sekce?
3: Staršímu bude 13 a mladšímu bude 9.
2: Krásný.
1: Aha, takže ještě pár let a budete to mít hodně divoké doma. Tak jo.
3: No, už to začíná.
1: Já vím, no 13 už to tuším, ano, přesně tak.
2: Kdybyste měla divočinu, klidně zavolejte z koupelny, není problém.
3: Dobře, občas zubu, děkuju.
1: Mějte se krásně, užijte si výhru. Naschle.
2: Děkuju,
3: hezký den, naschledanou.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Jenom malé ranní připomenutí s přáním krásného všeobjímajícího rána všem. Dneska se vás ptáme, zapojte fantazii, Facebook, WhatsApp, o jak je libo. Jak by se jmenoval film inspirovaný vaším životem, esence vašeho života? Může to být známý titul, anebo si ho můžete vymyslet, pište, nahrávejte. Leni, co je nového?
2: Podíváme se letem světem internetem a to je taková zpráva, která mě jako zaujala vzhledem k naší situaci, vlastně nás obou. Nevím, jestli si četl, co řekla Dakota Johnson, herečka, velká hvězda filmu 50 odstínů šedi.
1: Mám teď jako si vymyslet tu
2: nemusíš,
1: větu.
2: Nemusíš, stačí říct, nečetl, dobré.
1: Jo, takhle, vůbec nevím.
2: Nevíš. Tak Dakota říkala, že spánek je její priorita a když spí méně než 10 hodin, nefunguje. Klidně prospí i 14 hodin.
1: Já jsem ten rozhovor viděl. Já jsem si řekl girl.
2: Já taky.
1: Girl a podobně.
2: Taky.
1: Já viděl včera nebo předevčírem jako při scrollovačce, ale je to člověk, kterého znám, odborník, psycholog a podobně a říkal jednu věc, vlastně, že kdysi jste jako bohaté a úspěšné lidi poznali podle toho, že byli známi tím, že spí tak 3-4 hodiny.
2: Jo? Ano.
1: A dneska je poznáte podle toho, že si zakládají na tom, jakože právě těch 8, ano. 10, ideálně 12 hodin, no. aby vlastně byli prospěšní tomu světu.
2: Mm.
1: Proto nejsme bohatí.
2: Proto nejsme bohatí.
1: Ano,
2: my málo spíme.
1: Takže trošku jako z jiného důvodu, ale přesně tak, ano.
2: Jo.
1: Jo, no takže tam jsme se tak mohli jenom jakoby takové to.
2: No, takže tak, a přesně, jako. Přesně to byl můj pocit, když jsem četla ten článek na internetu, tak byl
1: Jinak a propos moc nekomentovat pro tuto chvíli, protože vím, že za pár týdnů je to otázka opravdu na ten průměr hodin, které naspíte za den, jo? Takže to budeme slyšet jako zajímavé částky.
2: Ale dneska ne, dneska se vás ptáme na to, jak byste nazvali svůj život, kdyby se měl jmenovat jako film.
1: Nebo naopak taky.
2: Počkej,
1: jo, to je vlastně stejně, to je úplně stejná.
2: Ne,
1: je to úplně vlastně v pořádku.
2: Ale rozumíme si, že jo? Vy rozumíte řeči našeho kmene.
1: Já to řeknu asi takhle, absence kofeinu, ano. Absence snídaně, zatím ano. Napravíme kolem 7, teď je 6.50.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Jedu vlakem Českých drah.
12: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

0: Pěkně až do konce. Jedny z nejkrásnějších očí v showbiznesu, jaké jsem zažil. Natalie Imbruglia, co?
1: Jo, aha, já myslela, že já. Tak nic.
0: Počkej, tak zpívala Natalie. Počkej, mě něco ruší?
1: Já jsem Ráďa normálně musel odstrčit druhý mikrofon.
0: Ne, já jsem normálně jako zvyklý, že už jsou některé věci na svém místě a tak už jsem takový klidnější. Ne, vybaví se mi Natalie Imbruglia, jako naskočí, ne? To jako, jako byl nějaký studánky.
1: Jo, no tak jo, tak já asi ne, no.
0: No tak to řekni, ty jsi něco předvedla, to už vidí jenom jakoby diváci televize Relax, pokud si nás dávají v záznamu, tím pozdravíme.
1: Já jsem si zašilhala, ale to jenom proto, že se ze mě Ráďa dělala srandu, že na jedné fotografii, kde to tak nebylo, tak vypadám, jako bych šilhala.
0: Ona to je hra stínu, no, ano. Ono toho dělo to, ale jako no. Je moje oblíbená a já jsem ji prosazoval na billboard. No neprošlo to, tak co je, čemu se směješ?
1: Dobře, ty jsi chtěl něco říct o Natalie Imbruglii.
0: Ne, jenom jsem reagoval, že má hezké oči a že je jako celá, že za 2 minuty bude 7. Vy si dáte čerstvé zprávy s Honzou a my si dáme Jáke Dlubny, Lenča Kašu a oba kave.
1: Já mám hlad jak vlk.
0: Tak jo, bon appetit.
2: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě. Na cestě z Poruby do centra města se tvoří kolony, a to před křižovatkou na Vodárně. Dále jsou problémy na dálnici z Lipníku nad Bečvou ve směru na Olomouc. Za Lipníkem stojí odstavená dodávka.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré středeční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Počasí opět trhalo rekordy. Maximální teplota včera dosáhla 33,5 stupně. Vůbec nejtepleji bylo na jižní Moravě. Právě na Moravě a ve Slezsku budou podle televize LTV Plus nadprůměrné teploty i dneska. Večer ale dorazí studená fronta.
1: Morava aktuálně.
0: Oblíbený areál lodiček v Karviné čeká velká proměna. Rekonstrukce, jejíž součástí bude mimo jiné zastřešení areálu, začne v říjnu a potrvá do jara příštího roku. Pokračuje primátor města Jan Wolf.
2: Lodičky patří k místům, které mají svou jedinečnou atmosféru a nechceme tento charakter měnit. Naopak chceme areálu dát kvalitnější zázemí, vytvořit lepší podmínky pro kulturní, společenské i komunitní akce. 2 roky jsme tuto akci připravovali a jsem rád, že můžeme lidem představit konkrétní podobu toho, co tady vznikne.
0: Na jižní Moravě by se mohlo víc stavět. Bytovou výstavbu ve městech a obcích ale brzdí nedostatek vhodných pozemků nebo budov. Stavbu obecního dostupného bydlení pak nedostatek financí. Vyplývá to z průzkumu.
1: Rádio Čas, sport.
0: 2 dohrávky dnes uzavřou 5. kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá Ostravu a pokusí se částečně zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem. Oba trenéry čeká souboj s bývalým klubem. Hradec Králové chce zaskočit Plzeň. Ještě dneska se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Zpočátku dne bude nebe jasné až skoro jasné, později polojasné. K večeru bude mraků přibývat. Večer hrozí přehánky, objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 26 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 7. hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
3: Rádiu Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Jo, aha, my se...
1: Jo,
0: děkuju moc. My si tady jenom tak jako rozsvěcíme, ať máme takové ideální světlo pro to, abychom vám znovu a opět popřáli dobré ráno, Moravo. Pomalé, jsem chtěl se vzít dramatické pauze, ale byla nutná to prostě potřeba doplnit kofein a nějaké ano. ty živiny, ano. Jinak jsme u vás doma, my jsme před časem oslavovali nejenom takové to naše, to domácké, ale i sílu umění v rámci jednoho murálu, který vznikl na Výtopně, říkám to dobře, v Třinci?
1: Ano.
0: Třinci a který zobrazňoval třeba mimo jiné Evu Farnou?
1: Ano. Mně se líbí slovíčko zobrazňoval.
0: Řekl jsem zobrazňoval?
1: Ale je to hezké, jako, fakt je to pěkné, to bych začala používat. Zobrazňoval. Murál zobrazňoval.
0: Opět
1: to
0: musím říct, že nebýt správna Čecha.
1: To je i jako název nějaké knížky. Murál zobrazňoval.
0: Jo, dobře. No,
1: ne, tak... to je umělecké jméno. Já bych se chtěla
0: jmenovat... Karel zobrazňoval, jo?
1: Ne, Murál zobrazňoval.
0: Jo, takhle, dobře, no. Jsme trošku jako smetli, nicméně v rámci malého víš nevíš, já už si stám teda za chvíli si dáme jako v celé své délce, ale znáš nejmladší město v České republice?
1: Nejmladší?
0: A není, ne. A není daleko.
1: Odtud?
0: No jasně.
1: Mm-hmm. Já to tady za stolik neznám, to okolí.
0: Já mám pocit, že jsme ho párkrát zmiňovali spolu. Je velké, není daleko.
1: Opava?
0: Ne, no dovol! Proba nejstarší muzeum v České republice, ona řekne Opava.
1: A tak já jsem myslela, že ti to bude lichotit, ne, že to, z něho si asi stále mlád.
0: Je to Havarel, Havířov.
1: Jo, Havířov.
0: Který slaví, nebo prostě k 70. města se teď dočkal, ale fakt jako skoro rekordního murálu, který má přes 60 metrů, jo. Má ho na svědomí street artový umělec Nikola, jenom mrkni na náhled, jo. A je plný jednotlivých detailů, takže místní jsou plný nadšení, jo? Počkej, ty máš vzdech a něco si myslíš. A
1: já si myslím to, máváme do Havířova, ten murál je nádherný, jo? No. Ta stěna, to, jako, je to krásné, opravdu krásné. Ale já nevím, jako, nemá Havířov nějaký jako
0: napoleonský
1: syndrom, nebo tak, jako, že musí být všechno největší a nejlepší.
0: Co děláš, prosím tě, vzpamatuj sem, tam máme spoustu fanoušků.
1: Ale já tomu fandím, ale vy máte všechno nejvíc.
0: Já si nemyslím, že máte napoleonský syndrom. Vy máte peníze a my chceme vědět odkud.
1: Odkud? Protože,
0: jako opravdu klobouček, protože vlastně každoročně, když rozdáváme třeba i volňásky, tak Havířovské slavnosti, to je prostě jedna hvězda za druhou. V průběhu roku 1000 akcí, no. Teď tenhle ten nádherný murál.
1: Nádherný, jo, ano.
0: Takže dokonce je tady pracovní název Bydlířov, jo, jen tak na okraj.
1: Fakt
0: takže,
1: krásné, fakt krásné, jo. Ritu Oru jste tam měli poprvé v České republice, jako jak to, jako... Víš, tam někdo úplně, jak se to říká v té angličtině, think big, ne? Jakože někdo myslí ve velkém a daří se mu to realizovat, takže fandíme. To samozřejmě jenom v dobrém myšlené.
0: Já třeba projížděl nebo byl pro opět použiju správnou jako výslovnost, byl jsem provežen, bože můj, autem a Havířovem. Bylo to v čase podzimním, taky 2-3 roky zpátky a jako v zelení a takové té už barvité s listím je naprosto nádherný. Jo. Má spoustu jako zelených ploch.
1: Já jsem v Havířově byla, myslím, že jenom jednou nebo dvakrát. Mm-hmm. A už je to hodně let, takže já si ho pamatuju trochu jinak.
0: A na murálu jsou i tělíčka, jako sportovců, je tam dáma, jakoby i s poňadřím. Ježišbože, já mám dneska jako nějakou češtinářské slabé chvilky. Ano, přesně
1: poňadří.
0: Tak, jo. Poňadří a tak, a byl provežen a tak.
1: Poňadří, provežen, murál byl zobrazněn.
0: Zobrazňován.
1: Zobrazněn.
0: Zobrazněn, ano, přesně no. Tak, no. Radím se vyslabit, nás těším, jo, kdyby něco.
1: Takže Havířov doporučujeme klidně i na výlet a vlastně na takovou jako vernisáž po uliční, by se dalo říct.
0: No a hezkou procházku, protože minimálně těch 60-100 kroků jako od bodu A do bodu B si uděláte.
1: Máváme a pořád chceme vědět, jak to děláte.
0: A čiňte se. Radio Čas. Hity, které milujeme.

0: Tak si naši milí posluchači Rádia Čas můžete trošku zbilancovat svůj život, tady ten dosavadní, a zkuste si říct, jak byste ho pojmenovali, kdyby to byl film. WhatsApp Rádia Čas už se taky plní, co?
1: Ne, jak jsi řekl, že milí posluchači, teď si můžete jako zbilancovat svůj život, víš? Mm-hmm. Než došlo na ten název toho filmu, tak mě právě napadlo, že jsme tak nějak včera právě s Marťou řešili, protože máme situaci, která neustále přetrvává, a přesně jsme seděli na tom gauči a tak nějak jsme jako revidovali ten život a říkali jsme se, kde my jsme zle zatočili, kde jsme jako zabočili špatně.
0: A přišli jste na to kde?
1: Zatím ne. Ale máme nový vývoj, pak ti řeknu.
0: No, dobře.
1: No, dobře, tak ne, no, tak neřeknu. Nechám si to pro sebe, ale vy si, prosím vás, nenecháme
0: ne,
1: pro sebe.
0: Ne, to myslím tak, jako že ne, nic, mlč, že nový vývoj máš každý den asi dvakrát. Takže tak.
1: To je pravda, no, to je
0: Barbara
1: pravda.
0: Nám píše, dobré ráno, Lenko, radíme, co se týká mého života, tak lepší pozdě nežli později. Přeju hezký den. Jinak další zpráva, o mě by to bylo asi nuda v Ostravě, ale mám kamarádku, o které by se dalo natočit, to fakt nevymyslíš.
1: Nuda v Ostravě.
0: Mhm, jako to zní tak, jako že v podstatě v 0066, no, ale...
1: Ale já teda chápu nuda v Brně, jo. Mm-hmm. Ale v Ostravě, já jsem se tady teda ještě vůbec ani jeden den nenudila.
0: Mhm, protože tady máš vesmírnou objednávku, protože tu chceš bydlet.
1: Ano.
0: Ano, přesně tak.
1: Já
0: no,
1: tu
0: tak
1: chci
0: to,
1: bydlet.
0: Tak to vnímáš jinak, jo.
1: Já chci bydlet tady, v Porubě.
0: No, aha. Jo.
1: Máme vývoj.
0: Jo, to je ten vývoj, no.
1: Prosím vás, jak by se měl jmenovat film, jaký název by měl nést, kdyby měl právě reflektovat váš život?
0: Takže prosím vás, pište, nahrávejte, vám WhatsAppovým děkujeme, protože, jak říkáme, my vás rádi i slyšíme. A řekl bych, že nejvyšší čas na Milana, datum, které se dobře pamatuje, 9.9.2026 a dvorní astrolog Rádia Čas.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Mělo by se tedy dařit a vše by mělo vycházet. Problémové aspekty jsou minimální. Týkat se budou milostných karambolů, nerozumného myšlení a mluvení a také nejrůznějších podrazů a podvodů. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci mohou prožívat poněkud rozporuplné emoce. Ryby budou mít potřebu se pro něco nebo někoho obětovat, a štírům to může v milostném životě pěkně zaskřípat. Váhy budou skrze svou komunikaci s ostatními snadno nacházet společnou řeč. Vodnáře může tělo upozornit na to, že by měli upravit svůj životní styl a blíženci si budou komplikovat život svým chaotickým přístupem. Býci budou nuceni pustit se do věcí, do kterých se jim moc nebude chtít. Pany mohou být ve svých postojích až ortodoxní a kozorozy budou zřejmě muset žehlit nějaké domácí spory. Střelců by si měl držet štěstí. Berani mohou konat tak nějak sami proti sobě a lvům by se mělo dařit ve vyjednáváních. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: jsme jako trošku dělali vofrky, jak se říká, ofrky. Taky občas a tak dál, jako natahovali vás. Jenom za tým Rádia Čas, Lenča Radim, krásné ráno všem. Se dneska trošku jakoby protáhneme směnu až do 10. a už bychom možná mohli říct, kdo mezi 9. a 10. hodinou se staví. Nebo čeho se to bude týkat, jakého fenoménu, Leni?
1: Tak čekají nás dny na to, takže přijde hlavní organizátor dnu na to v Ostravě Zbyněk Pavlačík.
0: Přesně tak, za Sdružení Jagello 2000 povídat si budeme o akci, která bude už příští víkend, to znamená 19.20, tým Rádia Čas, ve speciálním stánku, včetně našich kolegáčků u toho. No. A samozřejmě si budeme dělat živé vstupy do vysílání. Nicméně, pokud se chystáte tam, ono je to nejlepší být na místě. Leni, řekni mi vlastně dny na to, ty vnímáš jak z pohledu toho, kdo chce vidět jakoby ty stroje, nebo kdo to řeší v roli řidiče a bydlí v okolí. Nebo Mošnov není zas daleko od vás, že?
1: No, já jezdím přes Mošnov na Ostravu. Já to řeším jako řidič v okolí. A je fakt, že už se stalo, když byly, myslím, loni dny na to, že jsem měla i víkendovou směnu a hodně jsem řešila, kudy pojedu, protože vždycky všechny ty komunikace, které vedou právě k letišti v Mošnově, tak jsou totálně zasekané.
0: Většinou se na to myslí dopředu, informuje se, ale myslím, že většinou takový ten jako typický český řidič dělá stejné chyby, tak možná i na tohle se budeme Zbyňka ptát, protože připraveným štěstí přeje, rozhodně to platí pro akci, která bude tedy už příští víkend.
1: Je
0: jo?
1: To tak a ty informace budou opravdu hodně, hodně podnětné a přínosné na tu akci. My jsme se Zbyňkem podle mě loni viděli taky na takovémhle rozhovoru, takže určitě si to nenechte po 9. hodině ujít.
0: Přesně tak, zhruba 9:30 na Rádio Čas, ať máte jakoby víc podrobností. Leni, dojezd kaši, naber síly, protože po 8:30 si dáme pohled do kalendáře a víš, nevíš, s datem 9.9. bude připraveno.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super- a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
12: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
13: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
14: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Facebook i WhatsApp Rádia Čas můžete využít k tomu a trošku si jako zahřát své mozkové závity. Dneska se vás ptáme a teď to budeme aplikovat i na kolegu Honzu Kavelčíka. Honzi, krásné ráno, ahoj.
1: Hezké ráno, přátelé.
0: A mimochodem skvělé triko, nebo vlastně to je část dresu, nebo ala dres, nebo je to dres, že jo?
1: Já ani nevím, jo. Mně se líbila ta černá barva.
2: Jo. Ale víš, co ty máš a co se mi hodně líbí? No. To bych jenom si chtěla tady předomluvit, že kdyby náhodou se z toho chtěl zbavit, tak já to beru. Ty máš totiž podobný dres v růžové barvě.
1: To je pravda.
2: Jo,
1: a v tom ten jsem moderoval akci v Hlučíně.
2: A ten já úplně miluju. To je prostě moje barva. Takže kdyby náhodou došlo k provětrání skříně, tak já se hlásím.
1: Takže růžová se ti líbí, růžová ale černá se ti nelíbí tolik.
2: Líbí, ale na tobě
0: nepotřebuje.
2: Víc.
0: Nepotřebuje. Jo, jo, fakt tak. Jako jo. Nevídám na tobě často, ale
2: a super. Fakt.
1: No. Jo, ty jsi taky růžová černá se dívám.
2: No, já mám, to je moje barva.
1: Ježišmarja.
2: Ty máš dres v mojí barvě.
1: No tak to je krásné.
2: Doma. No. Jo, dobře, tak pardon. Tak
1: Hraňa už se nadí.
0: Tak už si řekli, jaké mají barvy na sobě. Honzi, kdyby se nějaký film, třeba i který teprve vznikne, měl jmenovat po tvém životě, jako esence tvého života, jak ho nazveš? Prostě film inspirovaný tvým životem.
1: Já nedokážu takhle rychle
0: vymyslet. Ty umíš velmi rychle reagovat.
1: Vyrůžovilý černák.
0: Girl.
2: A to je dobrý, ano, ale.
1: To mě teď napadlo.
2: To je dobrý.
0: Zní to? Teď mě napadí různé významy, jaký by to byl žánr, jo, ale
2: trochu
0: bereme.
2: To zní jako název alkoholu, ale je to dobrý.
0: Mě
2: to
0: filmu pro dospělé.
1: Závislost na mě může vzniknout.
0: Vyrůžovilý černák jako dobrý, ale fajn. No nicméně podíváme se do kalendáře.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: V roce 1786 odsouhlasil císař Josef II. Založení parku, který funguje dodnes. A ten park je nejstarším veřejnosti přístupným městským parkem v České republice. Kde ho najdeme?
1: Tak asi by to byla Praha, si myslím.
2: Já si taky myslím, že je to Praha.
0: Tak já vám dám nápovědy, jo? Prosím vás, vy ostatní dobře poslouchejte, jo, než mi začnete reagovat.
2: A nebo
0: jo?
2: Brno.
0: Dobře poslouchejte. Znojmo, Olomouc, cože?
2: Brno. Takhle Lužánky, já mám pocit, že nejstarší městský park, že to jednou bylo a že jsou to Lužánky v Brně.
1: Fakt?
2: Jo, tak já říkám Lužánky. Brno. A je to správně.
0: Já jsem chtěl dát Znojmo, Olomouc, Mikulov, vy byste si tipli.
1: A ty bys řekl, že ani jedno.
0: A pak bych zdupal rodačku, že to neví.
2: Jo.
1: No dobře ty lidi.
2: Mně totiž první napadla Grébovka, ale ta je novější a pak jsem se na to vzpomněla.
1: No ale já jsem byl trošičku jako na měko, když říkal Olomouc, protože v Olomouci je taky hodně parků.
2: Ano, ano.
0: Narozky dneska slaví třeba Michael Bublé a třeba i tento herec. Já jenom připomínám, mohl jsem použít i slavnější ukázku, ale přece jenom to je on.
1: Tak
0: jo?
1: To budu mimo. That I'm happy to live off my so-called former glories. Má hezký hlas, to jo.
2: A nehrál v největším showmanovi ve filmu hlavní roli?
0: Ne, ten má hlubší hlas.
2: Aha.
0: On má většinou takový hlas. Myslela si Hugha Jackmana, že jo? A
2: ano, ano.
0: Nápovědu?
2: Jo.
1: Tak možná slavnější film.
0: Já bych u stejného křestního jména zůstal.
1: Jak to bylo?
2: Já bych u stejného křesního
1: jména. Jak bylo to křesní jméno, co jsi říkala?
2: Hugh.
1: Hugh? Hugh Grant?
0: Yes.
2: Jo, no yes, jasně. Yes, yes. Dobře ty.
0: Tohle bylo z filmu Hudbu složil, slova napsal.
2: Ano, přesně, já už
0: tak,
2: vím,
0: taková
2: jasně.
0: Taková ta závěrečná, kdy Drew Barrymore plaká a podobně. Mm. Tak v roce 1969 odjel Karel Krill na písničkářský festival v západním Německu, kde požádal o politický azyl. Já se ale dneska ptám na rodiště Karla Krilla. Samozřejmě, že v Indicích, jo, jako tyhle věci člověk neví.
2: To nevím.
0: V Indicích, říkám.
1: V Indicích.
0: To jsem věděl, že nebudete vědět, to bych nevěděl ani já.
1: Mm-hmm.
0: Je to jedno z měst, kde režisér Forman točil scény z Amadea.
2: Český Krumlov?
0: Místní arcibiskupský zámek s dvěma zahradami je zapsán v seznamu světového dědictví UNESCO.
2: Český Krumlov?
0: Po staletí byl sídlem, tedy letním sídlem biskupů a arcibiskupů.
2: Tak to je Olomouc.
0: A říká se mu Hanácké Atény.
2: Olomouc.
0: A říká se mu Hanácké Atény.
1: Hanácké Atény?
2: Jako Olomouc, co Hanáci?
0: Tak já řeknu ještě první písmenko.
2: No.
0: K.
1: K. Kroměříš.
0: Kroměříš to je, ano. Jeden to jeden. Lení, ale tohle střihnu. V roce 2015 trhla královna Alžběta II. Rekord své praprababičky Viktorie v délce vlády britského panovníka a potom samozřejmě ještě pár let vladla dál. Mě zajímá, jaký byl právě ten rekord královny Viktorie, než ho Alžběta Trufa
4: pokořila.
2: Já věřím Honzovi, už to tady někdy bylo, nevím.
0: Počkejte, tak já vám dám, já jsem chtěl dát plus 3 roky, takže vám to uznám. 63 let a 216 dní, takže
4: tak
0: necelé
4: 64,
0: no přesně tak. V roce, to už jsme vlastně ve finále, 1908 byla v českých zemích oficiálně použita daktyloskopie a zároveň zrušená starší metoda, antropometrie. V čem spočívala? Jak se s její pomocí pátralo po padouších? Ještě jednou řeknu, antropometrie.
2: Nebylo to odlívání těch stop do sádry?
0: To bylo dřív. To bylo dřív, to byl jeden z prvních dílů. Boris Rezner, že jo? Ano, Kopyto.
2: Ano.
4: Co by to mohlo být?
2: Já jsem milovala dobrodružství kriminalistiky.
0: Ano, přesně tak, kriminalistiky.
2: No, tak...
0: Já mám pocit, že součást toho bylo stvárněno Havelkou, Ondrou Havelkou a jmenovalo se to nějak Bertilionáš nebo něco podobného.
4: Antropometrie. Možná bys nám mohl trošku napovědět.
0: No tak já možná ukážu, uvidí to diváci televize Relax, co tam často dělali, jo, v tom díle zrovna. Jo, můžu?
2: No.
4: Jakože to
2: hodně těla? Délka končetin.
0: To už uznáme, přesně tak, no, uznáme.
2: Jo, délka končetin.
0: Mimo jiné se věřilo, že kostra dospělého člověka se nemění, později tedy nastoupila měří lidské tělo, rozměry, proporce, tvary a hmotnost jednotlivých orgánů a celého organismu, tak.
2: Aha,
4: no. Tak to je hezké.
2: Tak to je zajímavé, to jsem nevěděla.
4: Rádio, dobrá práce.
0: Já bych řekl, jako, že dneska máte čistý štít, takový umorousaný, ale je čistý.
2: Já si myslím, že ta černá Honzovi dělá

0: Krásný čas s rádiem Čas, za chvíli bude 7:45, posluchače Jirku bych zařadil do kolonky Realista, dneska se vás ptáme.
1: Jak by se jmenoval film, kdyby byl natočen podle vašeho života?
0: A Jirka napsal stručně název filmu Dobré už bylo, nebo dobře už bylo.
1: Dobře už bylo.
0: Jedna audiospráva ve stručnosti, tak je Vička.
2: Ahojky, tak těch filmů by bylo asi víc, ale kdybych měla vypíchnout teda jeden, tak by to byl Zápisník jedné lásky. Ahoj.
1: Ale romantika.
0: Aha, takže můžete použít ano i z klasických titulů O jak je libo, pište, nahrávejte. Krásné. No a my vás odměníme další možností vyhrát 500, tady 500 na nákup na e-shopu ventobohemia.cz.
1: Najdete tam spoustu úžasných věcí pro osobní péči, třeba Nibo a Mítu, nebo také čističe Dr. House, to už všechno víte, teď jenom určíme pořadí, řekni se Ráďo.
0: Pětka, mě láká nějak
1: pátý
0: pětka.
1: Pátý pořadí, kdo se dovolá na 776 612 800 a zodpoví jednoduchou otázku v krátkém časovém limitu, tak může být o poukaz bohatší.
0: Hezkou hru.
3: Časované hodiny Rádia Čas.

0: Rádio, ty už hraješ.
1: Já vím.
0: Ty už hraješ.
1: Já jsem myslel, že to je reklama. Ale víte co, já to udělám dramatičtější, já to totiž umím přesunout, protože jako musí se dovolat pátý v pořadě, a to nebudem tady jako vypípávat jeden za druhým. Takže jestli chcete vidět, co jsme měli na srdci, poslouchejte za chvíli Rádio Čas.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: hodiny Rádia Čas.
1: Můžu?
2: No jasně.
1: Časované hodiny do každé rodiny s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas. e-shop.ventobohemia.cz, nákup za 500. Dámy a páni, děti, kmeti, kdo se toho účastní, kdo se dovolal ve správném pořadí. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Martin.
2: Krásné ráno. Martine, my tak nějak jako tušíme, protože vás slyšíme i za volantem, pokud se nepleteme.
3: Za volantem, no.
2: Že vy jste velký fanoušek aut?
3: Značky Volvo.
1: Jo, dokonce. A mimochodem Kovářova kobyla, protože víme, že to je vaše velká vášeň, jenom tak prozradíme mimo jako záznam, jo? My jsme si diktovali logistické materiály, takže to víme z mailu, jo? Ale Kovářova kobyla, nebo jedete v dotyčném švédském vozítku zrovna teď?
3: Samozřejmě, že jedu ve svém švédském vozítku, ale s tou Kovářovic kobylou je to pravda, protože tím, že mám servis na Volvo, tak se zajímám o všechny auta od zákazníků.
1: Jasně, a samozřejmě musíte se vyznat, přesně.
2: Ano, ano, ale na svoje už nezbývá tolik času, my
3: na
2: to svoje známe.
3: Není tolik času, přesně,
2: my
3: tak.
2: To známe úplně.
1: Takže můžu si tipnout, protože dneska se ptáme posluchačů, kdyby měli jako popsat svůj život názvem filmu třeba, že u vás by to byl akční film Švédské tanky?
3: Dá se to tak říct.
1: Dá se to tak říct, výborně, takže máme.
2: A nebo třeba Rychle a zběsile.
3: Nebo Rychle a zběsile, to taky, no, občas.
1: Tak teď hlavně ne, prosím vás. Víte co, my to uděláme tak, ať my si občas vyčítáme, že třeba klademe lehké nebo těžké otázky. Tady máme 1-8 až do konce týdne otázky, tak si vyberte.
2: Číslo.
1: Od 1 do 8.
3: 9.
1: Girl, no, dělám, tak.
3: Dělám si legraci, samozřejmě.
1: Ale vyšší bale. Takže?
3: Zkusme 5, ta prý je šťastná.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Jo, to dáte. Doufám.
3: Taky doufám.
1: Která skupina, nebo spíš kterou skupinu proslavil hit píseň Bohemian Rhapsody?
3: No, tak byla to skupina Queen a Freddie Mercury.
1: Ještě poprosíme autora písničky, její délku.
3: Freddie Mercury, délka, no, to bude horší, tam má někde kolem 11 minut, mám.
2: Tak jako.
1: Tady se někdo vyzná podobně, teda takhle, já znám jenom takovou tu 5-6 minutovou, ano, jo, ano. Ale v každém případě, jako, to jako, na co si tu hrát? A mimochodem, jen tak na okraj, kam teď míříte, krátce před 8 hodinou ranní?
3: Teďko momentálně jedu na zahradu. Pracovat.
1: Vlastně jo, konec letní sezóny, takže už tak nějak zaopečovávat, jo?
3: Spíš tak pendluju mezi dílnou a zahradou, někdy tam je takový trošku relax, ale pracovní, no.
1: Hezky vypíná mozek, naprosto chápu. Gratulace k výhře, krásně se nám s vámi povídalo. Děkuju. Mějte se hezky. Naschle.
3: Taky, mějte se krásně, naschledanou.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. Haas. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. Haas. Časované hodiny Rádia Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Už za chvíli nejenom Instagram, ale taky Facebook, Rádia Čas, taková malá hra, kterou jsme si trošku zpestřili dnešní ráno, můžete aplikovat na své příbuzné kamarády na pracovišti. V podstatě pracovní název Nesmíš říct ne. Říkám to dobře, nesmíš říct ne, jo.
1: Jo,
0: tak že jo, tak hezky češtinářsky, ano. Mimochodem, když jsme natáčeli úvod, tak ten úvod, než jsem ti dal zadání, trval kolik, 5-6 pokusů?
1: Jo, ano, určitě, ano. No.
0: Ano, abych řekl, nesmíš říct ne, ano.
1: Přemýšlím, že to možná taky ještě střihnu do storyčka jako best of.
0: Já jsem velmi prostě mluvil, to bych musela vyšetnout.
1: To nevadí.
0: To víš, já mám takové to pojednání a to asi by neprošlo, ne?
1: Jo, tak to bych vystřihla.
0: Ano, přesně tak.
1: Ano, PS bych vystřihla.
0: Jo, to
1: ale čihaj, to je dobré, to si vlastně můžeš zanadávat i do éteru Rádia Čas, protože PS je v pohodě.
0: To a ani nehádejte, jako
1: ani
0: co
1: nehádejte, přes rádě
0: řekne,
1: přesně. Přesně. A teď na WhatsAppu.
0: A to tak ještě tak divně říkám vlastně, že já už to skloním rovnou, že
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Vůbec netušíte. Ne. Za 5:08 čerstvé zprávy, Honza Gavelčík a vám krásný čas. Užívejte středu.
2: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: V Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
10: Ranní špička teď brzdí dopravu v Ostravě na Mariánskohorské ulici na příjezdu do centra před Jirskou osadou. Tady se tvoří kolony a zdržet se můžeme taky na cestě z Poruby do centra města, na křižovatce u vodárny. Nehoda dvou aut nás potrápí v Českém Těšíně v ulici Záplotí. I tady buďte opatrní.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Dobré středeční ráno, posloucháte Rádio Čas. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Vína bude letos méně, sklizeň poznamenalo sucho, úroda je proto výrazně nižší. Vinaři zatím mluví o třetinovém propadu sklizně proti dlouhodobému průměru. Dobrou zprávou ale je, že hrozny jsou kvalitní, červená vína by mohla mít lepší chuť.
11: Morava aktuálně.
10: Ostrava má nové vědecké centrum. Sloužit začalo v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Bude zázemím pro práci vědců z oblasti biomedicíny a přírodních věd. Vytvořit má podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu i příliv odborníků. Olomoucký kraj dokončil proměnu rodinného domu v Bulharské ulici v Olomouci. Ten nově nabídne zázemí 6 dětem z dětského domova Šance Olomouc. Podrobnosti dodává zastupující mluvčí Lenka Kovaříková.
12: Nejde jen o zrekonstruovaný dům, ale především o vytvoření skutečného domova. Děti budou žít v malé skupině, budou mít vlastní pokoje, společné prostory i zázemí pro volný čas. Právě takové prostředí jim může pomoci získávat větší samostatnost a připravovat se na život mimo dětský domov.
11: Rádio Čas, sport.
10: Předehrávky otevřou dnes program třetího kola domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Trápící se Sparta nastoupí v pražském derby na Žižkově. Olomouc se v hanáckém souboji představí na stadionu Prostějova. Dneska se ještě sem tam dočkáme i sluníčka, obloha by měla být skoro jasná až polojasná. K večeru pak bude oblačnosti přibývat, hrozí přehánky a potom i vytrvalejší déšť. Nejvyšší teploty se ještě dneska mají pohybovat v rozmezí od 26 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 8 pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem.

0: Tak už je to tam, mrkněte se, pokud chcete trošku zlepšit a zpříjemnit den, Facebook, Instagram, Rádia Čas, mimochodem myslím, že se mi povedla hezká náhledovka.
1: Jo.
0: Zkontroluj si na svém Instagramu, když tak, jako jestli souhlasíš, jestli souzníš, jestli jsou tam ty emoce toho. Mimochodem, je to taková malá challenge, už dopředu řeknu, challenge, kdy nesmíte v odpovědích říct slovíčko ne. Nesmíte říct ne. Přizval jsem Lenču, zúčastnil se kolega Honza Gavelčík a myslím, že jsme se...
1: Skvělá náhledovka.
0: Jo, dobrá. Že jsme se dobře pobavili a trošku ji omládli o nějakých těch 5 minut.
1: Já myslím, že určitě.
0: Kdybyste ten svůj život měli popsat nějakým názvem filmu, tak jaký by to byl? Buď to klasický, který znáte, anebo stvořte úplně nový.
1: Napište nám na náš Facebook Rádia Čas, anebo taky na WhatsApp 7766 12 800.
0: Dobré ráno, Moravo, bylo 8.

0: A ty si myslíš, Lení, že z toho jako vykutáš něco vtipného, jo?
1: Já si myslím, že trošku jo.
0: Fakt jo?
1: Maličko si myslím, že jo, pořád se o to snažím.
0: Právě jsme zveřejnili na našich sociálních sítích malou challenge, je to jako jedno z těch virálních videí, ale takových těch jako, jak to mám říct, chytřejších, které se mi líbí a zkusil jsem je praktikovat na kolegáčky. V podstatě během odpovědí nesmíte říct ne. Vyzkoušejte si, dobře jsme se pobavili. Za chvíli na rádio čas Humphreyho oči z filmu Hříčný tanec, to je náš pracovní název. Jinak víme, jak se to jmenuje v originálu, ale já se nemůžu nezeptat, Leni, co je nového ve tvém online světě.
1: Podíváme se do Kuřimy. Kuřim u Brna, znáš?
0: Já jsem viděl titulek, ale teď jsem zapomněl, čeho se to týká.
1: Tam totiž mají takový unikát, starou četnickou stanici.
0: Ano, jo, a oni trošku, oni udělali vlastně recovered.
1: Ano, ano, ano, ona už je tam dlouho a já si vždycky, když kolem toho jedu, protože tudy jezdím k mojí babičce, ona bydlí ve Veverské Bytýšce, tak přes Kuřim jezdím, už jsem to dostala i pokutu, ale tak to nebudeme rozebírat, ale kolem té četnické stanice jezdím a vždycky si říkám, já bych se tam tak šla podívat dovnitř a ještě se mi to nepodařilo. No a myslím, že bude skvělá příležitost tam zajít 10. října, kdy bude nové, takové jako oficiální otevření nové kuchyně, která je udělaná úplně stejně, jako byla v Četnických humoreskách, jestli si pamatuješ ten seriál.
0: Já vím, protože tam opečovávala dáma, kterou kdo vlastně hrál tu dámu? Vždycky měli dobrou krmi, protože tehdy se potřebovali pánové hodně najíst a to jídlo se tam hodně skloňovalo. Přesně tak, ano.
1: No a tam jim se opravdu podařilo tady tu kuchyni vlastně v tom domečku vytvořit. A zajímavostí je, že jsou tam i modrá kachlová kamna, která jsou funkční a jsou opravdu původní. Mm-hmm. Takže to je fakt hezké a celá ta kuchyně do modra, tak jak byla v tom seriálu a moc se mi to líbí. A
0: jak jsem pochopil, bude to na koukačku nebo opravdu se tam jako člověk i nají?
1: Budou tam i normálně vařit pro sebe, ale ne v takové míře, jako to bylo třeba v tom seriálu.
0: A pokud se nepletu, já jsem pořád ještě v těch humoreskách, jedna z těch, myslím, že to byla mladá dáma, že se zamilovala do jednoho z těch četníků. Já mám pocit, že to byla láska jako trám, že to tak pamatuju si. Mm-hmm. Jo, já jsem měl rád potom takovou tu odnož, kde hrála menší roli i Libuška Šafránková, jo, jo. Že tam byla taková láska.
1: Ano. Takže možná i vy, pokud byste chtěli najít lásku, tak Četnická stanice v Kuřimi 10. října a slavnostní otevření té nové kuchyně budou prý napečené i buchty z těch kamen, takže to si myslím, že bude moc hezké. A taky, jak kolem toho vždycky jezdím, je to velmi pěkné místo na zastavení.
0: Ať už máte na talíři cokoliv, bon appetit.
2: Dobré ráno.

0: Srovnáme si čas 8 hodin 11 minut s vámi na rádiu čas Lenča Líšková.
1: Radím se Beslav Bednář.
0: A hrajeme hity, které milujete, ale zmiňujeme i hity budoucí a nebo ty, které s námi nějakým způsobem souvisí. Na konci měsíce 25. oslaví narozeniny člověk, o kterém v poslední době hodně mluvíme a který tou svou, pokud se nepletu, čtvrtou deskou, tak trošku oslaví dospělost, navíc ji bude vydávat na vlastním labelu a to je ochutnávka z té nové desky, takže takový malý kvíz, jako kdo je to a proč o té osobě tak často mluvíme, Leni.
1: To jsem zvědavá.
0: Písnička se jmenuje Casanova.

0: Nečekali jsme to, ještě poslouchej chvíli. Ale jak říkám, skloňujeme často.
1: Já vím. Já to vím, protože ona to říkala v jednom rozhovoru, že by to od ní nikdo nečekal, ale že ona se v tom cítí úplně nejlíp a že prostě chce jít touhle rokovější cestou. A je to Leny.
0: Je to Leny, v komentářích pod videem, které mělo premiéru opravdu nedávno, píšou, doufáme, že bude celá deska taková. A co si budem povídat, ten chrapláček, ona je vlastně maminka plus ten chrapláček navíc.
1: Ano.
0: Ten teda... Takže předpokládám, že Kasanovu uslyšíte naživo i kde, Lení? To je další kvízová otázka.
1: Tak já bych řekla, že to bude 21. listopadu v Mustang Aréně, bývalé Ostravar Aréně, kde se sejdeme v rámci našeho megakoncertu Rádia Čas.
0: Cazradio.cz, to je místo, kde můžete stále kupovat volňásky, protože nejenom Leny a její partnera, speciální host Marpo, vystoupí, ale taky, a pozor, na Facebooku Rádia Čas už je pozvánka od Olympiků, kromě toho David Koller a velká víc než hodinová show Fenoménu, a dneska jsme Švédsko už zmiňovali s vámi, posluchači, Fenoménu Europe.
1: Slaví It's a čtyři... final countdown.
0: A už dost! To bylo naposled. Promiňte, teď budu chvilku neprofesionální. Nebudeš to pořád zpívat, když já řeknu Europe. Nebo ti prostě, nebo já to řeknu kdykoliv a ty to budeš muset kdykoliv zaspívat, no? Domluvíme se tak, ale jo. Už fakt dost. Ty jsi jak normálně hračka na klíč. Tak už se mluvám, už jsme pás, pohodové ráno s Rádiem Čas. A dobré ráno, Moravo, s Rádiem.

0: Tak zkontrolujeme, jak se daří WhatsAppu, Rádia Čas, ale jo, další vlaštovky jsou tady dneska filmové. Vymýšlíme název filmu, který v podstatě námět pro něj by byl váš život, jo, esence vašeho života. Pája hlásí, tak u mě to je ještě větší blbec, než jsme doufali. A pozor, hlavní role ex-manžel. Tak to cením, to je teda s humorem a podobně.
1: To je dobré. Podíváme se taky na Facebook Rádia Čas. Boženka napsala 50krát a stále dokola. Tak to nevím, jestli je to v dobrém nebo ve špatném.
0: Zkusíme Vlaďku, audiospráva.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Vlaďko.
2: Do rádia i všem časákům. Tak momentálně bych svůj život nazvala podle filmu S tebou mě baví svět. Hezký den všem, Vlaďka.
0: Málo kdo takhle uvažuje po ránu, já to cením, ten optimismus, víš, protože většina to mají takové ty, jako horská dráha, všechno se kazí, ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále.
1: Přesně, přesně, a to pozitivní, jako, a no počkej, ale ještě jméno, měla ten zápisník jedné lásky.
0: Jo, vlastně Evička, taky audiospráva, jo? Ano. Takže když namluvíte audiosprávu, tak jsou většinou pozitivní, asi
1: ano,
0: tak.
1: Ano, a když píšete, tak jste negativní, takže raději nahrávejte na 776612800.
0: Mimochodem pozitivní je i Milan Gilnar, važme si toho, takže 818 nejvyšší čas, mrkneme.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Středa bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Mělo by se tedy dařit a vše by mělo vycházet. Problémové aspekty jsou minimální. Týkat se budou milostných karambolů, nerozumného myšlení a mluvení a také nejrůznějších podrazů a podvodů. Co se týká jednotlivých znamení, tak araci mohou prožívat poněkud rozporuplné emoce. Ryby budou mít potřebu se pro něco nebo někoho obětovat, a štírům to může v milostném životě pěkně zaskřípat. Váhy budou skrze svou komunikaci s ostatními snadno nacházet společnou řeč. Podnáře může tělo upozornit na to, že by měli upravit svůj životní styl a blíženci si budou komplikovat život svým chaotickým přístupem. Býci budou nuceni pustit se do věcí, do kterých se jim moc nebude chtít. Pany mohou být ve svých postojích až ortodoxní a kozorozy budou zřejmě muset žehlit nějaké domácí spory. Střelců by si měl držet štěstí. Berani mohou konat tak nějak sami proti sobě a lvům by se mělo dařit ve vyjednáváních. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yuppie bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla, 92% masa 100 gramů, za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy Graniny, různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů Graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek Graniny. Více na moje hruska.cz.
12: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
13: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
14: Obědovka Rádia Čas.
13: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
14: Když posloucháš, máš vyhráno.
13: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Pohodové dobré ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, 8.25, aktuálně na vašich hodinách.
1: Paní Morálka kráčí městem.
2: Tak, milí kluci a holky, a teď vám řekneme, jak se to nedělá.
0: My vám řekneme, co si o tom myslíme.
2: No, to teda takhle, já se na to těším, i když vlastně na to, o čem budeme mluvit, moc ne, ale úplně z jiného důvodu. Včera jsme naťukli, protože je jeden takový televizní fenomén, říká se mu Naked Attraction, dokonce jsem viděl už několik odnoží, viděl jsem německou a ještě jednu. Je zvláštní, protože ten princip znáte, že jo, pomalé odhalování, vlastně začínáte u pohlaví, pak se teprve jde nahoru přes hrudníky až tváře a potom pokus o nějaké spojení. Každá ta země se k tomu staví jinak, jo? Aha. Jakoby, co se týče potom, že někde to cílí opravdu, že snad mají i už domluvené první, nějakou první noc v hotelu, jo? Jakoby i nějakou večeři a pak se k tomu vyjadřují a tak dál. No, ten český národ, pardon, moje myšlenka byla jenom vlastně, no, že se tam moc točili lidi, že tam pořád jako samé, jako známé tváře, přesně řečeno z řad neznámých.
0: Tak. Ale teď by měla být druhá řada a byla prezentována jako VIP řada.
2: První díl té druhé řady.
0: Tak, první díl, aha, první díl. No a my jsme v podstatě, jsme si říkali, kdo tam jako bude za VIP a tak nějak jsme si říkali, koho bychom v těch boxících rádi viděli.
2: My jsme si snili, i když jsme věděli, že to úplně není jako úplně jako splnitelné. Mě zaujal hned u toho článku ten první komentář, že bez tak to budou, a to řeknu ještě kulantně, tvůrci obsahu a influenceři.
0: Ano.
2: A ono jo. Lenča mi včera poslala odkaz, kdy se asi 3 nebo 4 představili.
0: Jo.
2: Někteří ještě zbývají. Já tedy znám jednoho, to klidně řeknu. Je to Nathan. Nathan, který se objevil už skoro všude.
0: Ano. Já jsem chtěla říct, že tato doba mě velmi baví. Je to jako fascinující, že můžeš v podstatě mít jako zaměstnání, a teď já nevím, jestli dělá něco u toho nebo tak, víš, třeba od 8 do 5 a potom tak, ale vlastně většinou ho vnímáme, jo, fakt jenom vnímáme, jako účastníka reality show. A dokonce jsem viděla, když se koukám na nějaké reality show, že to tam mají ti lidé jako své povolání napsáno. Že je to jako účastník reality show.
2: A nebo celebrita. Opravdu. Ano. Dokonce dotyčného jsem viděl, a teď mi se byla česká nebo slovenská verze, někdy se tomu říká popelky, někdy nákupné maniačky, takže ano, vlastně jako módu nakupoval a tak dál.
0: A teď ho uvidíme úplně se vším všudy. Nejenom jeho, tak i ještě další influencery. My bychom vám extrémně rádi řekli, kdo to je, ale my bohužel to nevíme.
2: Tam nějaká satanka, ale to jsme slyšeli špatně, tomu jsme tak rozuměli.
0: To byl Sandin nebo Santin.
2: Počkej, to znělo jako, no ne, prostě to nedám. Ne, jako... Jedna dáma, to jsme si říkali, to už jde tím směrem, protože víte, že se nebojí toho ostychu, dělá burlesku. Asi velmi dobře, kvalitně, taky jsem potom už koukal na obrázky. Takže tam to bude spíš o tom, že ty lidi se jako nebojí sflíknout, no, tak, ukázat. No,
0: tak.
2: Jako...
0: Dáma je skvělá, na to se taky hodně těším. Ona je na tom s angličtinou stejně jako já, což mě imponuje.
2: A my jsme to ještě neprobírali, ale souvisí to s tím, co jsi řekla. Viděla si, ale pozor, já mu fandím, protože občas tam byly kritické hlasy, ale já mu fandím. Video nového ředitele pražského letiště?
0: Ne.
2: Tak za chvíli.
0: Tak za chvíli.
2: Na Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodové dobré ráno, s vámi Rádio Čas. No a teď se jdeme podívat na vlastně internetovou senzaci, bych řekla.
1: Ano, řeší se to, jak říkám, většinou prý odborným a velmi kritickým okem. Já to beru s humorem, protože nepřišlo mi, že má trauma z té své první řeči. Nový generální ředitel letiště Praha 2026. Já jsem viděl článek a už jsem se předběhl pražského letiště, prostě Radomír Lašák. Měl takovou tu úvodní řeč, měl nějaké poznámky. No a hodně se skloňovala jeho angličtina, protože všeobecně jsou prý velké požadavky a náročné požadavky na angličtinu jakoby u zaměstnanců letiště, jo. A potom přišel pan ředitel a zaznělo mimo jiné toto, ale za na druhou stranu já říkám dopředu, já bych třeba rozuměl, jo.
0: No.
2: We wish the Starlux full flight to Prague, full flights from Prague and ideally Overbrook all flights forever.
1: Tak, asi tak. Zlatý můj. Zlatý můj a jak říkám, ti zastánci říkají důležitý, jaký bude manažer, jo, a ne jaká prostě angličtina.
0: Přesně.
1: A říkám, mám pocit, že to bral s humorem, jako že věděl a já jsem mu to žral.
0: Ale já jsem normálně mu rozuměla. Já jsem nadšená, přátelé, protože když někam letíte a ozve se z toho hlásiče ti piloti, to je sebranka.
1: Ježiši, máš zase náladu.
0: No ne, ale teď oni řeknou ladies and gentlemen, welcome on board degree a konec.
1: Tak pro mě je důležité, že se vůbec ohlásí, že je všechno v pořádku, že jo?
0: Že tam
1: to máš jinak,
0: ano. Ale že jim jako vlastně nerozumíš. Mm-hmm. Ale tady bylo jasné, tady panu předsedovi, o co mu jde, co se bude dít a jak to bude se vyvíjet ta situace.
3: Přesně.
0: A co pro to udělá, já absolutně jako tleskám.
1: Povídáme si o všem, co vás zajímá a přejeme, pojďme teda popřát teď jako po našemu přesně jako...
0: Ale já mluvím stejně anglicky jako pan předseda, no, takže...
1: Pojďme popřát, jako co bude dál, musíme říct.
0: Aha, dobře.
1: Let's go on.
0: So, hello.
1: Good start. Ju, ju, ju.

0: Rádia Čas.
1: Kdo si hraje nezlobí, dneska třetí kolo, ale ještě ve čtvrtek a pátek hrajeme časované hodiny a ve správném pořadí pro tuto chvíli. Kdo pak? Dobrý den.
2: Tady Ivo telefonu.
1: Ivo, zdravíme vás. Posloucháte dnešní vysílání Rádia Čas?
2: No.
1: Co?
2: Celkově tak hodinku, no.
1: Jo, takhle. Ne, jenom se ptáme, tak když si člověk nad tím přemýšlí, tak jako odpoví trošku víc plavněji, ale kdyby se prostě váš život měl stát filmem, tak jak by se ten film jmenoval? Jak byste, nebo jaký žánr by to byl, nám řekněte?
2: No, já mám rád strašně historické filmy.
3: Aha.
2: A jako, to by se přímo nestavilo ke mně, ale třeba také Království nebeské, to je film, na který se můžu dělat každý týden.
1: Slyšel jsem, že je hodně výpravný, je to tak?
2: Ano, výpravný, je to perfektní.
1: Já doufám, že se nepletu, myslím, že tam hraje Orlando Bloom, ale jestli
3: je to tak?
1: Jo, je to tak, ano, jo, super, ano, jo, dobře, ano. Fajn. Tak jo, Království nebeské, to máte, to je krásný název.
3: To je krásný název pro vás, ale by byl Království nebeské na zemi.
2: No tak to jo, to bylo fajn.
1: Království nebeské s manželkou.
3: Ano.
1: Bude dneska pomáhat?
2: Ano.
1: Bude pomáhat, výborně, to je dovoleno, ve dvou se to lépe táhne. Máme tady otázky 1 až 7, protože nám ubývají, tak si vyberte číslo.
2: Tak dáme 7.
3: Dobře.
1: Zajímavá. Jak se jmenuje hlavní záporná postava z Harryho Pottera?
2: Tak to je to na pohádku moc nejívám na to.
1: To nejsou, to je tak jako pro všechny.
2: No já vím, no ale to...
3: Lord?
2: Mordemon?
1: Cože jste to řekl?
2: Mordemon? Tak.
1: Tož co, Lenko Líšková.
3: Proč to mám rozhodnout já?
1: Protože ty jsi vždycky za to strašně hodnou pipinku.
3: Protože já jsem vždycky strašně hodná.
1: No, tak si řekni, jestli... Hele...
3: Já jsem tam tu esenci toho Voldemorta slyšela.
1: Mě taky napadlo takový výraz, ale to nemůžeme říct. Je to takové... U nás se říká smolené, jo, trošku.
3: Ano.
1: Ale jo. Lord Voldemort.
2: A
1: vždycky před spáním, teď už třikrát povinně si to říkat nahlas, jo? Tak.
3: Takže gratulujeme, poukaz je váš. Užijte se nákupy i s vaší paní a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Taky, naschle.
1: Ale zlatí jsme.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas. Tik tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
1: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days jen do 20. září.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
6: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
5: Budeš tam, opíkat gusti s prezidentem?
6: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, skvělý. Takže já jsem za to strašně jako vděčnej, no.
0: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
7: Radim Alenka. Radim Alenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Lení, vešli jsme se nebo ne? Ne, to se mi nelíbí. Co je? Co je špatně?
1: Jsme trošku na kraji, ale počkej, já to střihnu.
0: Máme podhrdla?
1: Ne, jsme na kraji.
0: Pořádku. Mimochodem, my vám prozradíme, protože jsme si teď před celou točili jedno video, které nebude ani tak zábavné, spíš nás uvede do děje, protože začátek sezóny, teď myslíme té podzimní, jo, s novým školním rokem přinese i soutěž, kterou máte hodně rádi. A to prozradíme rovnou, že to je Zlatá věta Rádia Čas. Startujeme, pokud se nepletu, příští týden, takže možná už teď na sociálních sítích nebo brzy se dozvíte, jako o čem to bude, ale spíš jenom oprašujeme to, co už dávno znáte.
1: Jo? Bude prostě potřeba registrace na časradio.cz, budeme říkat jednu větu celý den a jakmile vám zavoláme a vy ji budete znát, tak prostě penízky jsou doma.
0: Já jenom připomínám, že v tom doprovodném videu nemám domácí trencle. Jo, to jsou stylové šortky, kdyby náhodou. Co je?
1: Jako, říkat to můžeš. No.
0: V reálu to vypadá ale líp, ale na obrázku to vypadá, víš, jako že ne. Jsem si nenatáhl kalhoty.
1: Je to tak, v reálu to vypadá opravdu celkem normálně, ale na videích to vypadá přesně tak, jak rádi říkám.
0: Takže tak, takže Zlatá věta klepe na dveře, taky čerstvé informace s Honzou, za chvíli bude 9.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
11: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětiraje.cz.
12: Bude vejdán.
14: S velkými problémy teď musíme počítat v Ostravě Porubě na ulici 17. listopadu na křižovatce s ulicí Rudnou. Na příjezdu od Havířova bourala hned 3 osobní auta. A vážná nehoda se řeší taky v Hranicích na Přerovsku, v ulici Hranické. I tady se srazily 3 osobáky.
15: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
14: Dobré dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na hranice se Slovenskem se vrátily kontroly. Naštěstí jenom na jeden den. Důvodem je 24-hodinové cvičení, které má prověřit operační plány policie, armády i celní správy. Začalo dneska v 7 ráno a zapojilo se do něho na 600 policistů.
15: Morava aktuálně.
14: Cyklisté se v Ostravě dočkají nového úseku. Bude součástí mezinárodní trasy mezi Krakovem a Vídní. Ostrava zahajuje stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici v Proskovicích. Ta nahradí chatrající dřevěný most a odolá i stoleté vodě. Olomouckém kraji v srpnu mírně vzrostla nezaměstnanost na 5,3%. Je to o 0,3 víc, než je český průměr. Nejvíc lidí bez práce bylo v okresech Jeseník, Přerov a Šumperk. Pokračuje ředitel pobočky v Olomouci Vlastimil Přidal.
16: V posledních 5 letech dochází v tomto období pravidelně k nárůstu počtu nezaměstnaných. Tomu se snažíme předcházet, mimo jiné také pomocí projektu Outplacement 2, který má pomoci lidem, jimž hrozí ztráta zaměstnání, nebo kteří už jsou ve výpovědní době, co nejrychleji přejít do jiné práce.
2: Rádio Čas Sport.
14: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do semifinále 4 hry na US Open. Z domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Kristýna Buxaová, Nicole Melicharová-Martinezová 6-4 a 6-2. Dneska se z počátku dne ještě můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být skoro jasná až polojasná. Později odpoledne bude mraků přibývat, k večeru hrozí přeháníky, v noci má pršet trvaleji. Nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat od 26 do 30 stupňů. Tolik zprávy, po 9. pokračuje středeční teď už dopoledne na Rádiu Čas. S Radimem Soběslavem Bednářem, Lenkou Líčkovou a vzácným hostem.
5: Rádiu Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Ano, hity, které milujete. Honza slíbili vzácného hosta, 9:30 a dál, jestli to všechno klapne, ale vím, že má ten jakoby ten program tak nabitý, že to bude asi přesně do puntíku. Zkrátka, dozvíte se všechno, co potřebujete vědět a ještě jste neslyšeli o aktuálních dnech na to, které budou už příští víkend, jo? Takže doporučuji poslouchat vysílání Rádia Čas.
1: Naším milým hostem teď po 9:00 za necelou půl hodinku bude Zbyněk Pavlačík, hlavní organizátor Dnu na to.
0: No a my s Lenčou za chvíli vyrazíme do terénu. No, přesně řečeno, vyrazila za nás úžasná kolegyně Niky a sezbírala materiály k dnešní otázce, jenom připomeneme.
1: Ptáme se, jak by se jmenoval film natočený podle vašeho života.
0: Upřímnost se cení, pište, nahrávejte i na Facebook a WhatsApp Rádia Čas, kde pro nás, protože nebo spíš pro vás, protože vás máme rádi, je i speciální bonus, taková challenge, kterou si můžete vyzkoušet i doma, a ta se jmenuje Nesmíš říct ne. Hezké dopoledne všem.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hity, které milujete, Lenča a Radim, Radio Čas, dneska ještě po deváté, protože jsme si tak jako utrhli pro sebe hosta, na kterého se těšíme. Konec konců je to tradice na Radio Čas, že jsme i na dnech na to, teď aktuálně tedy 2026, takže za chvíli všechno potřebné o tom, nejenom o samotné akci, ale myslím, že o té logistice kolem, ta je nejdůležitější.
2: Nám řekne Zbyněk Pavlačík, organizátor dnů na to.
1: Ano, za Jagello 2000, jak říkám, kolem půl desáté plus minus se budeme doptávat. Doptávali jsme se taky v ulicích Moravy a Slezska, protože dneska jsme si tak jako zbilancovali dosavadní život, kdybyste ho měli proměnit na film, jo, tak jak by se jmenoval?
3: Asi radost, protože jsem ráda za to, že mám zdravou rodinu a to je pro mě to nejvíc.
4: Tak to opravdu netuším. Nic kreativního by to určitě nebylo. Život vesnického kluka ve velkém městě, víme tomu.
5: Celkem fajn život, protože jsem ho prožila pěkně.
6: Stále usměvavá holka. Poněvadž já mám tolik energie, že nevím, kde na to chodím.
7: Všechny dva prostřední úpad. Mám štěstí na napady.
8: Neznám, nevím a neumím.
9: Strašný vůl.
8: V naději, že bude líp.
10: Vždycky jsem to já.
11: Bude líp možná.
12: Hloupý, chytrý a chytřejší.
1: Neznám, nevím, neumím.
2: To je nejlepší, ano. Neznám, nevím, neumím.
1: Tak občas logo České republiky, ale v každém případě ceníme a mám pocit, že tam bylo víc optimistů, než tak všeobecně píšete, nahráváte. Já mám pro tebe ještě jako malou challenge.
2: No tak pojď.
1: Ale zkus být jako férová. Kdyby to byl film, kdyby teď měl jako, co se stane od teď dál, kdyby to měl kopírovat film, který jsi viděla naposledy.
2: Jako od teď, co bude dál.
1: Ano, přesně tak, ale teď si zkus vzpomenout, co jsi viděla naposledy.
2: Jo, a co jsem viděla naposledy? No. Na čem jsem byla v kině?
1: Ne, pozor, já tě neskouším, jenom jako prostě... No, právě říkám, co je to?
2: Naposledy v kině jsem byla na 6 gramů.
1: 6 gramů a podobně.
2: Tak jako...
1: Záleží, jak bychom si to vyložili, ano, přesně tak.
2: Tak jako, no.
1: Apropo 6 gramů, jako herecká sestava skvostná, včetně Ondry Vetchého, a my ho budeme dneska ještě zmiňovat. Mm-hmm. Za chvíli se dozvíte na Rádiu Čas.

0: Lenča, Radim, už jak jsme trošku naznačili ve vysílání Rádia Čas, za chvíli se dozvíte, co chystáme, nebo přesně řečeno, vy to víte, že chystáme dny na to 2026, kde budeme taky se svým, jak tomu říkáme, pracovně svatostánkem, ale všechno kolem toho. Nicméně já mám pocit, a asi se mnou souhlasíš, Lení, že začátek školního roku přinesl teda hromadu akcí, kam
1: ano,
0: se podíváš.
1: Jo? Ano, je to pravda a jednu akci přináší taky do Poruby.
0: Takhle, řeknu to jinak, my jsme si každý vybrali jednu, kterou chceme vypíchnout.
2: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Takže dáváš mi slovo?
1: Tak kdo začne vypichovat?
0: Tak začala s tou Porubou.
1: Tak jo, jdeme na Porubu.
0: Nepřeskočíme. Mimochodem, víc nám teda za chvíli řekne starostka Poruby Lucie Baránková-Vilamová. V každém případě zažít Porubu jinak. Párkrát jsme byli u toho a je to zážitek. Takže předáváme slovo.
3: Chtěla bych vás pozvat do Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravený skvělý program pro celou rodinu. Čeká vás soutěž ve vaření guláše, spousta dobrého jídla, bohatý program, aktivity pro děti i letní kino. Přijďte si užít příjemné odpoledne, potkat se s sousedy a zažít Porubu zase trochu jinak. Těšíme se na vás.
0: Děkujeme, přijdeme.
1: A milujeme.
0: Lení, tebe tipuju trošku na prkna, která znamenají svět, protože můžu?
1: A proč?
0: Protože jsi to studovala.
1: Je to tak, je to tak. Já vás pozvu do divadla na představení divadla Palas až z Prahy. Až z daleké Prahy přijede toto divadlo do Frýdlantu nad Ostravicí a bude tam probíhat v kulturním centru představení Velká zebra, aneb jakže se to jmenujete, kde právě hraje Ondra Vetchý hlavní roli. A mně se hodně líbí ta zápletka, protože tam jeden muž nechce být tak moc se svojí ženou, že předstírá vlastní smrt.
0: Jsem chtěl něco jiného.
1: Ne, vlastní smrt. A jak to dopadne? A vzhledem k tomu, že by to měla být třeskutá komedie, tak si myslím, že se budete královsky bavit.
0: Takže něco málo za nás, jinak doporučuji sledovat třeba i webovky CZRadio.cz nebo naše sociální sítě a ať půjdete kamkoliv, dobře se bavte.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj. Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
8: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizoo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a zapolovic. Více na skalkaostrava.cz.
9: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
10: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Za tým Rádia Čas, ranní, teď už vlastně dopolední, Lenča Radim, a nechtěl bych ochudit ty z vás, kteří nám poslali audio zprávu, protože dneska jsme si dali takovou challenge, napsat vlastně název filmu, ať už klasického nebo nějakého zbrusu nového titulu, kdyby měl být o vašem životě, jo. A posluchačka Boženka nám namluvila toto, já tady doufám, že to je k tématu, zase Rádia si to dopředu neposlechl, ale Boženka.
1: To se nám jednou vystí, to neděláš
2: dobře.
1: Ahoj
2: Lení, ptala se z mě, jak jsem napsala 50krát stále poprvé.
0: Aha, protože Boženka to psala na Facebook Rádia Čas,
1: ano.
0: Jo?
2: Jestli v dobrém nebo ve zlém, v dobrém i zlém, začne to přes tu gastronomii, snídaně, oběd, večeře, Miláček přijde z práce, tak nasměrovat sklerotika, kde co zapomněl na zahradě do večera. A potom v tom dobrém, anebo otočit se a spát. Ale je to pořád stejné dokola celých 7 let. Hezký den, Božka.
0: Spokojená, to tomu říkám, no, jako vysvětlení s velkým V.
1: Takový příjemný, spokojený život, to máme rádi. Lenča píše na Facebooku Rádia Čas, třeba za průšvihem přichází štěstí. Ano, tak takže to mohu potvrdit.
0: I pro kolegáčky, ať mají taky nějaké materiály, pište, nahrávejte, no a my teď budeme bilancovat, co ráno zaznělo ve Víš, nevíš. To teď uslyšíme jako samozřejmě zkrácené, ale chce uzráté, ale bezprostřední dojmy jako ostudu jste si neudělali, ne?
1: Já myslím, že až na tu Olomouc to bylo v pohodě.
0: Závěr jsme museli nechat, ano.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
0: V roce 1786 odsouhlasil císař Josef II. Založení parku, který funguje dodnes. A ten park je nejstarším veřejnosti přístupným městským parkem v České republice. Kde ho najdeme?
5: Tak asi by to byla Praha, si myslím.
1: Já si taky myslím, že je to Praha.
0: Tak já vám dám nápovědy, jo? Govat,
1: a nebo
0: jo?
1: Brno.
0: Dobře poslouchejte. Znojmo, Olomouc, cože?
1: Brno. Co takhle Lužánky? Já mám pocit, že nejstarší městský park, že to jednou bylo a že jsou to Lužánky v Brně.
5: Fakt?
1: Jo, tak já říkám Lužánky. Brno.
0: Já jsem chtěl dát Znojmo, Olomouc, Mikulov, vy byste si tipli.
5: A ty bys řekl, že ani jedno.
0: A pak bych zdupal rodačku, že to neví.
1: Jo.
5: Aha, no dobře ty lidi.
0: Narozky dneska slaví třeba Michael Bublé a třeba i tento herec.
5: Tak má hezký hlas, to jo.
1: A nehrál v největším showmanovi ve filmu hlavní roli?
0: Ne, ten má hlubší hlas.
1: Aha.
0: On má většinou takový hlas. Myslela si Hugha Jackmana, že jo?
1: A ano, ano.
0: Já bych u stejného křestního jména zůstal.
5: Hugh Grant?
0: Yes?
1: Jo, no yes, jasně. Yes,
0: yes. V roce 1969 odjel Karel Krill na písničkářský festival v západním Německu, kde požádal o politický azyl. Já se ale dneska ptám na rodiště Karla Krilla. Je to jedno z měst, kde režisér Forman točil scény z Amadea.
1: Český Krumlov?
0: Místní arcibiskupský zámek s dvěma zahradami je zapsán v seznamu světového dědictví UNESCO.
1: Český Krumlov?
0: Po staletí byl sídlem, tedy letním sídlem biskupů a arcibiskupů.
1: Tak to je Olomouc.
0: A říká se mu Hanácké Atény.
1: Olomouc.
5: Hanácké Atény.
1: Jako Holomouc a Hanáci.
0: Tak já řeknu ještě první písmenko.
1: No.
0: Ká.
5: Ká. Kroměříš.
0: Kroměříš to je, ano. Jeden to jeden. Lení, ale tohle střihnu.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnes se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka a vysoké teploty. Většinou bude skoro jasno až polojasno, večer a v noci se pak přidá déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat od 27 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 23 stupňů Celsia.
7: Rádio Čas. Hity, které

Rádio Čas. Hity, které milujete. I swear to God I'll survive. Milujete. Rádio Čas.

0: Pohodové dopoledne, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, no a my jsme to avizovali vlastně v podstatě celé ráno, že dnes po 9.30 budeme mít vzácného hosta a už je tu, přiletěl.
1: Předseda Sdružení Agilo 2000 a hlavní organizátor dnu NATO v Ostravě, ale taky dnu vzdušných sil. Já se zeptám Zbyňku Pavlačíku, prosím vás, ačer.
0: Armáda České republiky.
1: Děkuji moc. Já nejsem moc technický typ, tak se moc omlouvám, že mě být profík, ale když nevím, tak se ptám. Vítejte, hezké dopoledne přejeme.
2: Hezké dopoledne.
1: Tak já se zeptám, tak trošku odlehčení na úvod, ale souvisí to s tím, že už to klepe na dveře, konkrétně příští víkend. Kolik telefonů jste vyřídil jenom konkrétně dneska ráno?
2: Tak ono se to už dneska jako neřeší úplně voláním, ale spíše zprávami. To tak jako
1: a já si pořád představuju tu manažerskou jako
2: že,
1: to kliše. No.
2: Ale tak jako hodně.
1: Je to na to desítky jako, už, jo?
2: To tak hodně.
0: Hodně.
2: Je ale tak adekvátně, hodně. Adekvátně času příprav před akcí.
0: Tak pojďme přiblížit ty letošní dny na to v Mošnově, které nás čekají 19. a 20. září. Kdybyste měl vypíchnout nějaký top, na co se můžeme těšit nejvíc, tak co by to bylo, ať začneme pěkně z hurta.
2: Tak s hurtami stále říkáme a jako děkuji Radiu Čas za spolupráci od prvního ročníku, kdy jste nám věřili, že vlastně to, co je na tom jako nejlepší, je to vidět opravdu v jeden čas na jednom místě to všechno, co tam je, protože to nikde jinde k vidění není, ale tak samozřejmě máme každý své nějaké vlastně oblíbenou techniku, oblíbené země, tak já se samozřejmě těším, na to se nelze jako nikdy netěšit, na britské Red Arrows, jo, kteří letos mají takové pěkné jubilum 20 let od svého prvního vystoupení na mošnovském nebi v září 2006, kdy byli tou vůbec první velkou akrobatickou top skupinou evropskou, která se u nás objevila, takže během vlastně 20 let se u nás představí po čtvrté. Pak určitě je to i Německo jako letošní partnerská země, kdy k nám dají na statiku raritu, vlastně největší, myslím si, vrtulník jako dopravní, nebo je už jeden z největších na světě, CH-53, který tady nikdy nebyl a který, myslím si, když ho návštěvníci uvidí na zemi a ve srovnání s jinými kusy techniky, tak to bude, myslím si, opravdu zajímavé. A potom také ve vzduchu německá Luftwaffe předvede taky ikonický letoun změnitelnou geometrii křídel Tornado, který vlastně tenhle ten displej jsme nikdy neměli a mezi našimi návštěvníky je opodstatněně dlouhodobě velmi žádaný, takže to jsem rád, že jim tady tohleto splníme, no ale taky ne, protože je to i česká akce, takže u nás bude mít premiéru nejmodernější letoun C-390 Millennium, který se poprvé v českém prostředí představí, pak to bude i systém protivzdušné obrany Spider, ale celá řada dalšího z řad policie, hasičů, vězenské služby. Jenom bych ještě u těch hasičů řekl, že budou tady představit z nedaleko Hlučína záchranáři poprvé veřejnosti vůbec nejvýkonnější vyprošťovací jeřáb, který unese úctyhodných pro mě 90 tun zvedne.
1: Všechno podstatné, mimochodem, co potřebujete vědět i do dalších dní, webovky natodays.cz, to za prvé, ale pokud jsem slyšel, tak máte i vymazlenější aplikaci, protože v dnešní době všichni už jedeme s těmi mobily, je to tak?
2: Ano, je to tak, že samozřejmě aplikaci se přiznám, teď vám neřeknu, od kterého roku máme, ale hodně dlouho, protože máme na to dlouhodobé reference od návštěvníků, protože je tam aktuální program, je tam prostě mapka areálu, jsou tam všichni, mají to všichni ve svých vlastně smartfonech, takže jakoby web a sítě před akcí a potom v průběhu je to samozřejmě na místě aplikace.
0: Co je vždycky velkým tématem na takové akci, tak je doprava a nějaké organizační info, takže rozhodně ještě na Rádiu Čas dodáme.
1: A mimochodem streamujeme i na Facebooku Rádia Čas a to non-stop.
3: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálko.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Vysílání Rádia Čas, dokonce i stream na Facebooku Rádia Čas, takže klidně doporučujeme, když nestíháte i v záznamu, protože řešíme vaši srdcovku a mě vždycky potěší, protože občas, když se člověk přesouvá vlaky, tak to i pozná ten den a já budu v práci, že to není záležitost jako chlapů, ale opravdu celé rodiny jezdí, celé rodiny na dny na to, aktuálně 2026. No a Zbyněk Pavlačík stále hostem ve studiu Rádia Čas. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tak pojďme se podívat na tu dopravu, když už to Ráďa zmínil, takže jak se dostat na dny na to a jestli jste připraveni na ten velký dopravní nápor, který v podstatě dny na to provází každoročně.
2: Nervy moje.
3: Tak těch způsobů, jak se dostat na naši akci, je několik. Nic se nemění na tom vlastně dlouhodobě nebo mnoha letě nastaveném modelu. To znamená, když to vemu od kol, kde děkujeme ostravské městské policii za to, že tam, kdyby to nebylo tak drahé, tak jsme je zaregistrovali do Guinnessovy knihy rekordů, protože dle našich informací to je největší milé kolárna v Česku, kterou oni tam dělají. Ale,
2: agentura Dobrý den je potřeba.
3: Ano, ale tam je jiné téma, co to obnáší všechno. Takže je to tak, nejenom bych chtěl říci, o to prosí všichni starosté obcí, že těch třeba oslavit, tak díky tomu, že není ta lávka mezi košatkou a vlastně, takže tam je to neprůjezdné, takže se to musí na kole obět. Jo, takže to jenom jako tady to opakuju. Tedy je to vlaky, kdy ve Studence zastavují mimořádně všechny vlastně spojení a potom je možné buď autobusem dojet vlastně do Labrechtiče, který z nádraží ve Studence jezdí, anebo potom taky to hodně lidí oceňuje se projít přes HKO, není to daleko vlastně k té bráně číslo 2. A některé vlaky, teda, a ty jsou teda zejména jako pro ne, jako řekněme z našeho regionu, ale z Prahy, tak zajíždí přímo na letišní terminál na Mošnově, tam vlastně jedou. A pak je to samozřejmě individuální doprava, což my chápeme, že vlastně ne všichni mohou dorazit na kole nebo tedy vlakem, kdy budou připraveny jak vlastně naše velkokapacitní parkoviště, a to už od 5 hodiny ráno jsme udělali vlastně maximum, protože musíme taky brát, kdy trošku už se jako rozednívá, aby tam nebyla jako perma, ale 5 hodina ráno je prostě za nás jako hraniční, už to dál, nebo dříve toho nemůžeme otevřít. No a taky se starosty okolního obce domluvili, tak jako minulosti, kteří to vlastně využívají v rámci jejich teritorií. Takže to, že budou zácpy na příjezdech, to, že mezi Ostravou a Studenkou je tam zase zúžení, já myslím, že už mi to přijde jako zvláštní, ale dobrý. jako na dálnici, ale že tak jako myslím, že ti, kteří mají zkušenosti s návštěvou jakékoliv akce kdekoliv, takže prostě se nedá, že teď se rozhodnu a budu na místě prostě do hodiny, že nás to mrzí, že ty zácpy jsou, ale myslím, není způsob, jakým způsobem je nějak eliminovat, takže ano, samozřejmě tím dřív, kdo vlastně vyrazí, no tak má lepší nebo má vyšší pravděpodobnost, že to zvládne. My jsme také letos ještě udělali opatření, takové vlastně dvě, pro usnadnění vstupu do areálu, jednak, že budeme otevírat brány už v 8.15 místo mnohaletých 8.30. Ono se to nezdá, že to je jako jenom 15 minut, ale opravdu ten čas v sobotu ráno běží strašně rychle a aby všechno bylo připraveno tak, jak má.

0: že jsou tam tisíce lidí, kteří to připravují, finalizují, a není to úplně jako takhle snadné, jak se může zdát na první pohled. No a potom také na té bráně vlastně od jak letišního železničního terminálu, tak od našeho hlavního parkoviště vlastně bude více vstupů, které jsme na základě konzultací se zahraničními konzultanty uspůsobili tak, aby pojmuli více lidí.
1: Se to rozprostřelo.
0: Se to rozprostřelo, bude tam i zvlášť průchod pro ty, kteří půjdou z kočárky. Takže věříme, že to částečně může pomoct, to znamená parkoviště od pěti naše, tedy námi provozované od pěti od rána, vstup od 8:15 do areálu a také vlastně to navýšení počtu v těch checkpointů bezpečnostních na maximální kapacitu, která tam lze.
1: Za chvíli si dáme takové suma sumárum kolečko, ale jak jste slyšeli, minimálně taková akademická čtvrthodinka k dobru tentokrát. Ještě logistická otázka, takže za chvíli se dozvíte, co ano, co ne. Pořád opakujeme a pořád děláme stejné chyby. Zůstaňte s Rádiem Čas.

0: Hity, které milujete a vzácný host vlastně po roce opět s námi předseda Sdružení Jagello 2000 a hlavní organizátor Dnu NATO v Ostravě a taky Dnu vzdušných styl.
1: Sil,
0: tak a
1: ale...
0: Dnu vzdušných sil armády České republiky Zbyněk Pavlačík. Zbyňku, omlouvám se za antre, ještě jednou krásný den.
1: Ale já si myslím, že Dny NATO mají krásný styl, že jsou stylové. No.
0: Ne, tak já říkám, jo, to, kdyby to bylo plavné, tak je to lepší.
1: Já jenom doplním datum 19. a 20. září, to znamená příští víkend. My už jsme tak zmiňovali, co se tam uvidíme, jak se tam dostaneme a teď bychom se mohli podívat na to, co si sebou můžeme vzít a co ne, protože to je důležité a v tom lidé často chybují.
0: I když jim to říkáme dnes a denně.
2: Tak já děkuji všem těm, kteří to respektují a chtěl bych říct, že my nemáme v ničem nějaká odlišná tato opatření oproti všem ostatním veřejným akcím, takže to věřím, že každý chápe, že u nás do areálu se nemůže třeba ze psy, protože to by asi jako nezafungovalo dobře, že si do areálu nikdo nemůže vzít kolo, protože jsou ty kolárny, že jako nemluvě teď o zbraních nebo maketách zbraní, o prostě růz všech tedy jako derivátech na tohleto téma. Taky jsou to skleněné vlastně nádoby, je to všechno prostě z bezpečnostního prostě důvodu, takže je to všechno na webu NATO.cz a myslím velice podrobně vyjmenováno i graficky zpracováno, takže kam nemáme nic jiného, než je na jakékoliv jiné veřejné akci tady tohoto rozsahu a typu.
0: A propos, co se týče jako programu, víme už všechno? Známe už všechny?
2: Tak teďko je to taková ta nejadrenalinovější doba, kdy v podstatě my jednak ještě říme, aby vlastně to, co je, tak aby se to nezměnilo, protože ono vám jako vždycky něco může z různých důvodů nakonec nedopadnout a to se týká ale i hudebních festivalů, jakýchkoliv, jo, prostě to je hold. Ta řehole všech organizátorů a promotérů. No ale také my teď si všichni držíme palce, aby ještě něco přibylo a což jako věříme, že když to přibude jak vlajka, tak i účast, takže opravdu to bude taková jako ocenění vlastně za to čekání. Jako pracujeme na tom my ještě s dalšími subjekty, je to adekvátně náročné. Takže já nechci tady dělat jako nějaký teaser. Jasně, říkám, děláme teď to co můžeme, vypadá to podle mě tak 80-20, že ano, v tento den a v tento okamžik a věříme, že na ostravském nebi uvidíme ještě to, co tam ještě k vidění nebylo.
0: Zbyňku, to jsme se teda dozvěděli.
1: Normálně, teď mám chuť, já jsem napnutá jak šandy, jo. A teď bych začala ty rýpavé otázky. Začala bych prostě
2: klidně
1: hádat tu zemi. A nemůžeme aspoň jenom jako drobátko naznačit jako...
0: Lení?
1: Malinko.
0: My to vůbec nerozumíme, jako i kdyby to řekla jako velkou bombu.
1: A tak naši posluchači, jo. A já si myslím, že když je to taková bomba, tak by to určitě zaujalo i nás jako neznalce, že jo?
2: Já o tom nepochybuji. No. Ale my taky
0: ne, ona to dělá, ale prostě
2: dokud to nemáme potvrzeno, tak. Prostě dobře, to neděláme. To já věřím, že jako já tady nehrajeme žádné nějaké jakoby s tím hry a hřičky, ale prostě
0: nechceme to zakřiknout.
2: Kam jako věříme, že to dopadne.
0: Já doufám, že lidi už opravdu prorostli s touhle akcí, ale pokud některým cinklo, kteří ještě nebyli, teď budu znít jako za hlupáka, ale fakt někdo si to bude říkat, jako jestli na to má vstupné na akci je?
2: Ne, nikdy nebylo a nebude.
0: Podstatná věc, vstup zdarma.
2: natodays.cz. Říkáme tak. Bezplatný.
1: Bezplatný.
2: Ano, bezplatný.
1: Ano.
0: Dobře, budu si pamatovat. Zbyněk Pavlačík, hostem ve studiu Rádia Čas. Doufáme, že třeba i dřív než do roka, do dne s dalším ročníkem. Zlomte vás. Mimochodem už přespáváte na letišti, nebo
2: ne, já nikdy.
0: Jezdíte domů? Ne.
2: Já jsem tam nikdy nespal.
1: Aha.
2: Jako myslím na
0: mostovské,
2: třeba jako jinde, jako po světě, jsou ty hotely na letištích, když je nějaký přestup, ale na mostovském letišti ani to, přímě jsem o tom ani nepřemýšlel, tak třeba se nad tím zamyslel.
1: Třeba teďka, možná to by byla ta novinka.
0: Ono to chce prásknout, ano, ano.
1: Tak samozřejmě držíme pěsti, hlavně ať vyjde počasí a ať je i tenhle ročník, i vy si pořádně užijete.
2: Tak, děkujem a děkujem Rádiu Čas za spolupráci od prvního ročníku v roce 2001.
0: Bylo nám ctí. Děkujeme za návštěvu. Já jsem nedal nahoru myšku, ale to už je můj problém, takže dávám nahoru myšku, tak...

0: Tak, co tu máme? Aleše tu máme.
1: Ahoj, Ali.
0: Studio Rádia Čas. Ahoj, ahoj. Směna, kolega Aleš Klubal. Ahoj, zdravíme tě.
2: A nebo jak se mluví po sušence, nejde to.
1: Neprozrazuj.
0: Nemůžeme se nezeptat, protože už jsme si někdy kolem 8 pustili trošku ještě jako čerstvý vzduch. Jaké počasí nám přinášíš? Protože máme puštěnou klimu, tady máme ta malá okýnka, tak je venku fajnově, nebo?
2: Hele, teď ještě jo, ale asi to bude dneska hustý.
0: Jo,
2: dneska.
0: I včera odpoledne bylo uleptaně.
2: Hodně teplo, hodně teplo a v noci se špatně spal.
1: No, já jsem se totiž přioblekla, já jsem myslela, že už ten pokles teplot bude dneska, takže já jsem nabalená jak na severní pol, takže to vypadá, že se dám takovou potící
2: se.
1: No, nebo se splíknu, přesně.
0: Ali, ty jsi vždycky připravený, asi víš, na co se ptáme, protože ty si budeš ptát taky. Dneska sondujeme, kdybys měl nějaký film, který by byl zcela o tvém životě pojmenovat, tak esence tvého života názvem filmu.
2: Já bych možná jenom názvem, protože mám rád, miluji bondovky, jeden svět nestačí. Já mám pocit, že to je v současné době tak strašně rychle. Jo, že to všechno tak letí, jo, že ten jeden svět někde nestačí.
1: To je pravda, to je hezké.
2: A že se neumíme zastavit, ale asi v tom nejsem sám.
0: Který to byl mimochodem díl? To bylo s kterým Bondem?
2: Jo?
0: Jo, aha, já jsem myslel, že miluješ bondovky, to tě neskouší.
2: To jo, to určitě, ale že by si to pamatoval, ne, já si pamatuju.
0: To byl Brosnan ještě?
2: Mám pocit, že jo.
1: A mě to našlo název v němčině.
0: Řekni to.
1: Die Welt ist nicht genug.
0: Jo, tak to zní ještě dobře, to bychom ještě dali.
1: Ale to asi jako tak
2: se nečte. Ale to v maďarštině.
0: Ne, to jsi řekla dobře.
1: Fakt?
0: Umíš Die Welt ist nicht genug.
1: Jo. O, ale když to řekneš ty, tak to je wunderbar.
0: Ne, bin letzten Schreifen, že jo.
2: Já.
1: Ale gute.
0: Víc ne, protože my jsme se učili na starých videokazetách, ale na jiných filmech. Takže bylo 10 a je čas na čerstvé zprávy s Honzou.
3: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
9: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě Porubě na ulici 17. listopadu. Na křižovatce s ulicí Rudnou na příjezdu od Havířova tady se srazila 3 osobní auta. Pozor taky u Šenova na Ostravsku na sjezdu na Rudnou ve směru na Porubu. Tady bourala 2 osobní auta. 2 auta se srazila taky v Uherském Hradišti v ulici Sokolovské. A s komplikacemi stále musíme počítat taky v Hranicích na ulici Hranické. Tady bourala 3 osobní auta.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Dobré dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Počasí opět trhalo rekordy. Maximální teplota včera dosáhla 33,5 stupně. Vůbec nejtepleji bylo na jižní Moravě. Právě na Moravě a ve Slezsku budou podle televize LTV Plus nadprůměrné teploty i dneska. Večer ale dorazí studená fronta.
12: Morava aktuálně.
13: Oblíbený areál Lodiček v Karviné čeká velká proměna. Rekonstrukce, jejíž součástí bude mimo jiné zastřešení areálu, začne v říjnu a potrvá do jara příštího roku. Pokračuje primátor města Jan Wolf.
14: Lodičky patří k místům, které mají svou jedinečnou atmosféru a nechceme tento charakter měnit. Naopak chceme areálu dát kvalitnější zázemí, vytvořit lepší podmínky pro kulturní, společenské i komunitní akce. 2 roky jsme tuto akci připravovali a jsem rád, že můžeme lidem představit konkrétní podobu toho, co tady vznikne.
13: Na Olomoucku řádí falešní prodejci briket a pelet, varují před nimi policisté. Během několika dnů na přelomu srpna a září zaznamenali už 6 případů okradených lidí. Ti reagovali na výhodnou nabídku na internetu, paliva se ale nedočkali.
12: Rádio Čas, sport.
13: 2 dohrávky dnes uzavřou 5. kolo 1. fotbalové ligy. Jablonec přivítá Ostravu a pokusí se částečně zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem. Oba trenéry čeká souboj s bývalým klubem. Hradec Králové chce zaskočit Plzeň. Odpoledne má být skoro jasné až polojasné, k večeru hrozí přeháňky, můžou se objevit i bouřky. Nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat od 27 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas. Teď už s Alešem Šklubalem.
12: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Představ si, že chováš želvu. 2 týdny o ní není vidu ani slechu. Mm-hmm. Jak daleko Molly ušla?
0: Ony holky dokážou překvapit. Já budu odvážný. 2 týdny, jo?
1: Mm-hmm.
0: Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů.
1: Já jsem si představila tu želvu, jak běží.
0: Ale oni dokážou, když si někdo pozor nedá.
1: Mezi 6. a 9. každý všední den.

Klapka, dopolední vysílání Rádia Čas poprvé. Tak na té režisérské pomyslné židli Aleši Škobal a v tom filmovém příběhu samozřejmě vy, jakým filmem byste pojmenovali svůj život? Ano, každý z nás má ten svůj vlastní film, co si budeme. Někdo romantický, někdo akční, někdo veselohru, někdo tragikomedii. Takže pište a k filmovým příběhům z Rádia Čas a hity, které milujete. A hezký den s časem. Rádio Čas.

0: Kdyby se měl natočit film o vašem životě, jak by se jmenoval? Já se ptám z Rádia Čas a pozor, nestačí název, zajímá nás třeba žánr. Byla by to romantika, komedie, thriller, road movie, katastrofický film, nebo já nevím, dokument s názvem, jak jsem tohle všechno mohl přežít. Takže ty první filmy dorazily samozřejmě na Facebook a WhatsApp Rádia Čas a třeba Jirka píše, tak to vím naprosto přesně, ten film se jmenuje Dobře už bylo. No, Jirko, to je život jednou nahoře, jednou dole, ale já přeju, abyste natočil brzo i ten film Dobře už zase je. Jo, držím palce. Tak a já bych to ještě viděl na hlasovku. Eva je s námi. Takže Evi, film vašeho života, jak by se jmenoval?
1: Ahojky, tak těch filmů by bylo asi víc, ale kdybych měla vypíchnout teda jeden, tak by to byl Zápisník jedné lásky. Ahoj.
0: Ahoj Evi, já myslím, že ta láska, ano, to by bylo zápisník, to by každý z nás, ať chlapi nebo ženské, mohli psát a povídat. No jo, láska ta se točí kolem nás celý život a dobře, že je s námi. Dobře, že je s námi a to jsou nejkrásnější filmy. Tak kdyby se měl natočit film o vašem životě, jak by se jmenoval, platí Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Já jsem přemýšlel, já jsem to řekl, Rádia, Lenča byla u toho, že někdy při tom životním fofru mě napadá bondovský Jeden svět nestačí, že by člověk potřeboval dva světy. Ale víte co, pojďme k muzice z Rádia Čas, hity, které milujete.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dech.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamíny C, různé druhy, žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala, 92% masa 100 gramů, za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň dva kusy Pepsi Coli či Mirindy, půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na mojehruska.cz.
8: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
9: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
10: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
11: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
12: Rádio Čas.

0: Dnešní téma na Rádiu Čas, film, který charakterizuje váš život. A tak já právě díky téma zůstanu u filmu. A nedávno byla vybrána nejatraktivnější tvář Hollywoodu. Tak si zkuste tipnout, kdo je tím nejsympaťákem. Ode mě to budete vědět za chviličku. A tohle také baví každý všední den, víš, nevíš. Ty dnešní otazníky s Lenkou, Radimem a také Honzou a samozřejmě s vámi, víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1786 odsouhlasil císař Josef II. Založení parku, který funguje dodnes. A ten park je nejstarším veřejnosti přístupným městským parkem v České republice. Kde ho najdeme?
3: Tak asi by to byla Praha, si myslím.
4: Já si taky myslím, že je to Praha.
2: Tak já vám dám nápovědy, jo?
4: Kovat, a nebo Brno. Jo?
2: Dobře poslouchejte. Znojmo, Olomouc, cože?
4: Brno. Co takhle Lužánky? Já mám pocit, že nejstarší městský park, že to jednou bylo a že jsou to Lužánky v Brně.
3: Fakt?
4: Jo, tak já říkám Lužánky. Brno.
2: Já jsem chtěl dát Znojmo, Olomouc, Mikulov, vy byste si tipli.
3: A ty bys řekl, že ani jedno.
2: A pak bych zdupal rodačku, že to neví.
4: Jo.
3: Aha, no dobře ty lidi.
2: Na rozky dneska slaví třeba Michael Bublé a třeba i tento herec. That I'm happy to live off
3: my so-called former glories. Tak má hezký hlas, to jo.
4: A nehrál v největším showmanovi ve filmu hlavní roli?
2: Ne, ten má hlubší hlas.
4: Aha.
5: On má většinou takový hlas.
2: Myslela si Hugha Jackmana, že jo?
4: A ano, ano.
2: Já bych u stejného křestního jména zůstal.
3: Hugh Grant?
2: Yes?
4: Jo, no yes.
2: V roce 1969 odjel Karel Krill na písničkářský festival v západním Německu, kde požádal o politický azyl. Já se ale dneska ptám na rodiště Karla Krilla. Je to jedno z měst, kde režisér Forman točil scény z Amadea.
4: Český Krumlov?
2: Místní arcibiskupský zámek s dvěma zahradami je zapsán v seznamu světového dědictví UNESCO.
4: Český Krumlov?
2: Po staletí byl sídlem, tedy letním sídlem biskupů a arcibiskupů.
4: Tak to je Olomouc.
2: A říká se mu Hanácké Atény.
4: Olomouc.
3: Hanácké Atény.
4: Jako Holomouc, co Hanáci.
2: Tak já řeknu ještě první písmenko.
4: No.
2: K.
3: K. Kroměříš.
2: Kroměříš to je, ano. Jeden to jeden. Lení, ale tohle střihnu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnes se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka a vysoké teploty. Většinou bude skoro jasno až polojasno, večer a v noci se pak přidá déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat od 27 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 23 stupňů Celsia. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Když už jsme dneska s naším téma na Rádiu Čas zabrousili do světa filmu, ptám se i já, s jakým filmem byste pojmenovali svůj život. Tak víte co, já u filmu ještě chviličku zůstanu, protože nejatraktivnější tvář Hollywoodu byla vybrána a titul bere Michelle Pfeiffer. I po 60 se naplňuje matematický ideál krásy. Její obličej byl oficiálně tedy prohlášen za nejatraktivnější tvář v historii Hollywoodu. A ani po 60 se tedy nestratila Michelle nic ze svého půvabu. Nedávno se dokonce objevila na pařížském módním týdnu a přestože dorazila v takovém nic moc černém outfitu, i ve společnosti o několik generací mladších modelek se prostě nestratila. Takže nejen muži, ale i ženy nestárnou a věk je jenom číslo. Tak teď muzika z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu Cikie 3x1.

0: Na půl za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: fundo.
1: Dnes na Rádio Čas jedeme filmově. Jaký film by charakterizoval váš život? Pište Facebook, WhatsApp, Rádio Čas. A já k tomu přidám hitparádu těch nejprodělečnějších filmů historie. Také na to si počkejte, od Aleše Šklubala hezké dopoledne. A teď už mám pro vás nejnovější zprávy a aktuálně dopravu na cestách Moravia Slezska s Honzou Gavelčíkem. Bude 11.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
7: Nehoda se řeší v Šenově u Ostravy na sjezdu na Rudnou ulici ve směru na Porubu. Tady bouralo osobní auto. Vážná nehoda se stala na Vsetínsku v obci Loučka. Dodávka tady srazila cyklistu. Nehoda se řeší taky v obci Pňovice na Olomoucku na hlavním tahu. Tady osobní auto skončilo v příkopu. Bouračka se stala i v Uherském Hradišti na ulici Sokolovské. A s komplikacemi musíme počítat i ve Znojmě v ulici Dukelských Bojovníků. Srazila se tu dvě osobní auta.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Dobré dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Vína bude letos méně, sklizeň poznamenalo sucho, úroda je proto výrazně nižší. Vinaři zatím mluví o třetinovém propadu sklizně proti dlouhodobému průměru. Dobrou zprávou ale je, že hrozny jsou kvalitní. Červená vína by mohla mít lepší chuť.
2: Morava aktuálně.
7: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji vzrostla na 7,1%. Zaměstnavatelé nabízeli bezmála 7 000 míst. O jaké profese byl největší zájem, to nám prozradil ředitel pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
8: V srpnu hledali zaměstnavatelé v kraji nejčastěji pracovníky na pozice montážní dělníky, uklízeče, seřizovače, kuchaře, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, nástrojáře, obsluha zařízení na zpracování kovu, skladníci, řidiči nákladních automobilů.
7: Nezaměstnanost v Česku zůstala na červencové hodnotě 5%. Olomouc se dočká nového krytého bazénu. Bude mít 25-metrové dráhy a vyroste v sousedství městského akvaparku v okrajové části města. V okolí bazénu vznikne i nové parkoviště.
2: Rádio Čas, sport.
7: Dvě předehrávky otevřou dnes program třetího kola domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Trápící se Sparta nastoupí v pražském derby na Žižkově. Olomouc se v hanáckém souboji představí na stadionu Prostějova. Odpoledne bude skoro jasné až polojasné, k večeru se zatáhne a hrozí přeháňky, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat v rozmezí od 27 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
9: Představ si, že chováš želvu. Dva týdny o ní není vidu ani slechu. Mm-hmm. Jak daleko Molly ušla?
10: Ony holky dokážou překvapit. Já budu odvážný. Dva týdny, jo?
9: Mm-hmm.
10: Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů.
9: Já jsem si představila tu želvu, jak běží.
10: Ale oni dokážou, když si někdo pozor nedá.
9: Mezi 6 a 9 každý všední den.
2: Rádio Čas.
11: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hezké dopoledne z Rádia Čas od Aleše Šklobala a propo stále vyzvídám, jak by se jmenoval film, který by vystěhoval váš život. Facebook, WhatsApp, napište, já jsem nedávno viděl Pulp Fiction, tak třeba tip pro název toho života, který je zatraceně zábavný. Já vím, je to v tom filmu trošku nadsazené, ale i v životě platí, že jo, nikdy neříkej, nikdy, třeba se nám to stane. Tak za chviličku tipy na akce, které určitě budou bavit o víkendu, a když už je řeč o filmu, tak povím i o nejprodělečnějších filmech historie. I na to si počkejte. Muzika je jasná, z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete. Zůstaňte s námi.

0: Tak schválně, jaký by měl název film, který vystihuje váš život a co si budeme? Život je někdy tak neuvěřitelný, že kdybychom ho napsali jako scénář, tak třeba by nám producent na to řekl, tak tohle je moc přitažené za vlasy, tohle neberu, tomu se nedá věřit, ano, život píše někdy takové ty úplně neuvěřitelné příběhy. Tak jsem s nimi třeba Pája napsala a je to ze života, ahoj, tak u mě je to ještě větší blbec, než jsme doufali, hlavní role ex-manžel. No jo, manželství, to by bylo filmu, že jo? A také, že je. Lenka napsala, ahoj všem do rádia, u nás by to bylo jasné, láska na inzerát. Neboť jsme se seznámili na inzerát, krásné. Mě ještě napadá film, a často se na to díváme, Vratné láhve. To je takové, jakože je to humor, co nás drží nad vodou. Tak i dnes, ať humor nechybí, muzika k tomu, ať je fajn. Jaký film název by vystihoval váš život? Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, filmujte s námi. Teď ale jsem slíbil hity, které milujete.
1: Tik-tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
5: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě 5hvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
6: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
4: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
7: Stavebniny Deck přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na deck.cz.
8: Vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
9: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
10: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizoo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a zapolovic. Více na skalkaostrava.cz.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dneska na rádiu čas filmový svět jako na dlani. Ano, díky téma ptáme se, jakým filmem byste pojmenovali svůj život. No a přidá se do toho filmu i Tomáš Michalík s Filmtimem. Začínáme v 18 hodin. A aby toho filmu nebylo málo, tak za chviličku i hitparáda nejprodělečnějších filmů historie. Teď hity, které milujete, a přidám i akce na víkend.
1: Rádio čas. Pojďte se bavit.
0: Přijďte 12. září do Fulneku na festival Fulnekon do světa Komenského. Tuto sobotu vás ve Fulneku čeká den plný historie, šermu, řemesel, hudby, ale hlavně zábavy pro celou rodinu. V sobotu 12. září se hrad Hukvaldy promění v pohádkový hrad. Od 9 do 17 hodin čekají děti pohádkové bytosti, veselé divadélko a spoustu zábavných úkolů. Prostě pohádkový den pro celou rodinu. Už tuto středu sál kulturního centra Friedland nad Ostravicí a komedie o tom, proč problémy řešit, proč před nimi neutíkat. Velká zebra aneb, jakže se to jmenuje, s Ondřejem Vetkým a Jaromírem Dulavou. Divadelní představení tady začíná v 19 hodin. A pozvu vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak, ale více už starostka Poruby Lucie Baránková-Vilamová.
2: Chtěla bych vás pozvat do Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13. hodin bude na louce u Francouzské ulice připravený skvělý program pro celou rodinu. Čeká vás soutěž ve vaření guláše, spousta dobrého jídla, bohatý program, aktivity pro děti i letní kino. Přijďte si užít příjemné odpoledne, potkat se s sousedy a zažít Porubu zase trochu jinak. Těšíme se na vás.
0: No a pokud zajdete, skvěle se bavte, ale teď už muzika z Rádia Čas, samozřejmě hity, které milujete. Posílám za vámi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a

Déšť, přehánky, ojediněla i bouřky. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat od 27 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 23 stupňů Celsia.

0: Já do dnešní filmové debaty na Rádiu Čas přidám i trošku toho filmového neúspěchu, kasovní trháky, ale na druhé straně nejprodělečnější filmy v historii kinematografie. Takže mám tady snímek Vodní svět, spojovaný se jménem Kevina Costnera, který Dobrodružství zatopené země, možná jste viděli, produkoval, a po jeho uvedení do kin musel překousnout hořký fakt, protože film se nezaplatil. To natáčení, jak se tady píše, vyšlo na 342 milionů dolarů, ale Vodní svět vydělal sotva polovinu. V kinech ostrouhali další filmy, třeba je tady v té tabulce Mělký vody, rozpočet 189 milionů, výdělek sotva 20 milionů dolarů. Jinak společnost, která film produkovala, vyhlásila po uvedení filmu do kin bankrot. Do třetice peníze nic neřeší. Rozpočet tady je 167 milionů dolarů, výdělek pouze 12 milionů. Křečovitá kosmická komedie, tady hrál Eddie Murphy, ukázala, že ani peníze prostě nedokážou všechno nahnat lidi do kina. Ale já zatáhnu tou pomyslnou oponu zpátky za muzikou z Rádia Čas, jsou to hity, které milujete.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
6: Soutěžte s vaší

0: Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
3: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Já tomu říkám voňavá hodina, 12. hodina je tady, takže o téhle škol byla nejen dobrou chuť, ale také dobrý den, nebo ahoj, Teresce, Puferce, ahoj.
1: Čauky.
0: Terko, takže i na tebe mám otázku, a to jsem hodně zvědavý, protože ty máš takový, já bych řekl, barevný život. Řekni, jakým filmem bys ho pojmenovala?
1: No to je strašně těžká otázka, protože to se samozřejmě odvíjí podle různých etap. Někdy bych řekla štěstí, někdy bych řekla pan a paní Smithovi, někdy bych řekla prci, prci, prcičky. Prostě jako těch variant je opravdu obrovská škála.
0: Je krásné, takže asi to, podle. Prci, prci, prci. A já se k tomu dodám, koho život...
1: Někdy nevito.
0: Nevito, ano.
1: Je to tak.
0: Jo, je to tak, je to život. Takže pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. My jdeme na aktuální zprávy s Martinem Fabíkem a bude poledne. A dál už Terka Puferka.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Aktuálně si dávejte pozor na Novojičínsku v ulici Císařská. Probíhá zde vyšetřování dopravní nehody. Osobní auto narazilo do zdi. Opatrnost se vyplatí i na Olomoucku v oblasti Šternberg v ulici Bezručova. Havaroval zde motorkář. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost mějte ve Znojmě v ulici Dukelských bojovníků. Srazila se tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Česko čeká výrazný teplotní skok. Po dnešních téměř 30-stupňových teplotách by mohlo během jediného dne přijít ochlazení až o 15 stupňů Celsia. Podle televize LTV Plus bude dnes ještě místy velmi teplo. Zítra ale dorazí studená fronta, která přinese déšť a výrazně chladnější počasí.
1: Morava aktuálně.
0: Strážníci v ostravském jižním obvodu se přiblíží potřebným. Po části krajského města se budou prohánět na elektrokoloběžkách. Pokračuje mluvčí městské policie Ostrava Helena Badurová.
2: Elektrokoloběžky umožní strážníkům rychleji reagovat na situace v různých částech obvodu, který se rozprostírá na rozsáhlém území. Na rozdíl od tradičních hlídek pěšky nebo automobilem se strážníci mohou lépe pohybovat v parcích, na cyklostezkách a v dalších oblastech, kde budou pro občany viditelnější a dostupnější.
0: Každá elektrokoloběžka má navíc lékárničku. Ve Štípě se bude obědvat ve velkém. Zlín tam postavil

0: až 600 porcí denně a místo u stolu pro 200 lidí. Najíst se navíc budou moci nejen školáci, ale i lidé z okolí.
1: Rádio Čas Sport.
0: A tenistka Linda Nosková na US Open končí. Ve čtvrtfinále nestačila na obhájkyni titulu Arinu Sabalenkovou, které podlehla po velkém boji 6-7, 6-3 a 6-7. Zítra se ochladí a bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Představ si, že chováš želvu. 2 týdny o ní není vidu ani slechu.
3: Mm-hmm.
2: Jak daleko Molly ušla?
3: Ony holky dokážou překvapit. Já budu odvážný. 2 týdny, jo?
2: Mm-hmm.
3: Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů.
2: Já jsem si teď představila tu želvu, jak běží.
3: Ale oni dokážou, když si někdo pozor nedá.
2: Mezi 6 a 9 každý všední den.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Přátelé, posloucháte Rádio Čas. Psal se rok 2004, kdy do první soutěže Česko hledá superstar přišla 17-letá slečna s úžasným a nezaměnitelným hlasem a velkou pílí, a byla to samozřejmě Aneta Langerová, která zvítězila. No a od té doby se píše její dlouholetá kariéra. Musím říct, že klobouk dolů za to, jak dlouho už je na scéně a stále je absolutně relevantní, stále má neskutečně osobitou hudbu a stále do svých koncertů dává absolutní maximum. Což třeba krásně ukazuje i letošní rok, protože bohužel se jí podařilo zlomit si nohu, ale ona i přesto se rozhodla, že rozhodně neskončí koncertování a proto se musí obejít o své klasické a typické pobíhání po pódiu s kytarou, ale prostě odehraje a odspívá to všechno na židli a i tak ze sebe vydá to nejlepší. Držíme palce, ať je co nejdříve zase fit, no a hlavně těšíme se na další koncerty a další muziku, protože jestli někdo do českého showbiznisu neodmyslitelně patří, tak je to úžasná Aneta Langerová.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, vždycky se říkalo, co Čech to muzikant, což popravdě, když se podívám okolo sebe, tak docela sedí, ale pak se to rozšířilo třeba i co Čech to kutil a já si myslím, že velmi brzo se bude říkat i co Čech to zahrádkář, protože zatímco kdysi takové to zahradničení bylo spojováno spíše s lidmi staršího věku, tak v dnešní době už zahradničí více než polovina Čechů a spousta z nich čeká na zahrádku v kolonii, kde jsem teda zjistila, že se v některých místech čeká třeba i roky, protože jich výrazně ubylo, ale od roku 2019 zase ten zájem začínal stoupat a proto jsou tam takhle dlouhé čekačky. Je to krásná ukázka toho, že spousta Čechů už i více řeší, co třeba jí oni a především jejich děti, protože přeci jenom to, co si vypěstujeme sami, tak tomu můžeme věřit úplně na 100%. Navíc pro spoustu lidí je to velice příjemný relax. Já bych se teda do téhle skupinky úplně nezařadila, já si mile ráda koupím něco od nějakého zahrádkáře, ale sama bych to asi provozovat nechtěla, ale vy mi napište na našem WhatsAppu Rádia Čas, jak je to ve vašem případě, zda vás zahradničení uklidňuje, máte to rádi a provozujete ho.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
7: Přijďte si užít havízovský čaj o 5. s Rádiem Čas.
6: V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
9: www.podpovrchem.com.
8: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a co rozhodně nebude první noc v novém bytě ani v novém místě, to bude 21.11., kdy se už po mnohé sejdeme v Ostravar aréně, kde proběhne náš velkolepý koncert, mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Já už se na to neskutečně těším, protože to bude samozřejmě obrovská jízda. Těšit se můžete na světoznámou kapelu Europe, která za námi přijede v rámci svého výročí ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. No a mimo to se můžeme těšit i na skvělou skladbu českých umělců. Bude tam například David Kor se svým nezaměnitelným hlasem. Skupina Olympic, která je úžasná v tom, kolik nádherných písní máme. A myslím si, že málo která skupina má tolik písniček, co zná celý národ. Tam v neposlední řadě z mladšího soudku to bude Lenny společně s Martem. Já doufám, že vy u toho budete společně s námi v Mustang aréně a že to pořádně roztočíme.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě.

Déšť, přehánky, ojediněla i bouřky. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat od 27 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 23 stupňů Celsia.

0: Tak to byla Samba na vlnách Rádia Čas. Úžasná to energie. Teď si dáme něco z trošku méně pozitivního soudku a týká se to podvodů. Přátelé, stalo se mně to teďkom taky, že mi volalo zase nějaké neznámé číslo. Představili se jako, že mi volají z mé banky a že se stalo to, že můj účet někdo napadl a vlastně jediné řešení je, že já jim teď dám své přístupové údaje a oni se pokusí zachránit moje peníze. No tak samozřejmě vzhledem k tomu, že mám nasledována videa typu Jirka vysvětluje věci Mikýře a tak podobně, tak jsem moc dobře věděla, že do toho samozřejmě v žádném případě nejdu, ale pojďme to rozšířit i mezi lidi, kteří třeba nemají sociální sítě a nesledují pravidelně YouTube. Protože já si myslím, že my, ta mladší generace, už přeci jenom máme všechno v mnoha a mnoha informacích právě na sociálních sítích a tím pádem se nenecháme napálit tak snadno, ale spoustu lidí, kteří třeba pravidelně na sociální sítě nechodí, tak se stále mohou nechat napálit, protože tady tenhle podvod třeba až tak promyšlený nebyl, ale kolikrát je to opravdu velmi dobře propracované, teď ještě v době AI. Navíc ve většině případů, když vy třeba zavoláte zpátky na to číslo, tak se reálně dovoláte, ať už přímo do té své banky, a nebo když vám volá jakože policie, protože někdy je to takhle na více kroků ten podvod, že první vám volají jako z banky a pak jako policie, tak zase, když vy zavoláte zpátky, tak se reálně dovoláte na policii. Takže v tomto ohledu už je to opravdu propracované a já držím palce každému z vás, ať se napálit nenecháte, hlavně o tom pojďme mluvit, že se to děje.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90.

0: 18,90 a Senzodyn nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Čas. Rádio Čas.

Posloucháte Radio Čas, no a máme tady přesně jednu hodinu. V další hodince se společně podíváme na naše dnešní téma na Facebooku, takže pokud máte chvíli, určitě nám tam napište, jakým filmem, jakým názvem filmu byste pojmenovali váš život. Možná i váš komentář tady ve vysílání zmíníme. No a teď už tady máme Martina Fabíka, který pro vás má zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic.

0: 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: ňam, ňam, ňam. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Jedu vlakem Českých drah.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz v ulici Nádražní. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Opatrnost se vyplatí v Uherském Hradišti v oblasti Veletiny. Osobní auto havarovalo do příkopu, může hrozit omezení provozu a stále mějte pozornost ve Šternberku v ulici Bezručova. Havaroval zde motorkář. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku letos vinaři čekají o dost menší úrodu. Kvůli suchu by mohli sklidit asi o třetinu méně hroznů a vyrobit tak o tisíce hektolitrů vína méně. Hrozny ale podle vinařů vypadají dobře a díky teplému počasí mají hodně cukru. Letošní rok by tak mohl vyjít hlavně červeným vínům.
7: Morava aktuálně.
6: V Ostravě otevřeli nové vědecké centrum LERCO, které má přilákat špičkové vědce i odborníky ze zahraničí. Věnovat se budou například nádorovým onemocněním, rehabilitaci, prevenci nebo umělé inteligenci ve zdravotnictví. Moderní budova v Ostravě Vítkovicích stála více než miliardu korun. Brněnský dopravní podnik spustil novou kampaň Šalina pro všechny. Ta má upozornit na nevhodné chování cestujících v MHD. O vtipnou podívanou se postarali herci divadla Husa na provázku. Více nám prozradila mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
8: 4 videa se postupně objeví na sociálních sítích dopravního podniku města Brna a v LCD monitorech v našich vozech. Každé z nich se zaměřuje na jednu konkrétní situaci. Na jídlo ve vozech, hlasité telefonování, hlasitou hudbu a nebo třeba přepravu zavazadel. Herci v nich ukazují, kam až by ty jednotlivé situace mohly zajít, kdyby se chování jednotlivce stalo pravidlo pro všechny.
7: Rádio Čas, sport.
6: A čeští paraplavci získali na mistrovství Evropy první medaile. Agáta Koupilová vybojovala bronz na 50 metrů volným způsobem. David Kratochvíl na stejné trati zvítězil a získal první zlato šampionátu. Pro české závodníky tak začalo mistrovství velmi úspěšně. Zítra se ochladí a bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Představ si, že chováš želvu. 2 týdny o ní není vidu ani slechu.
10: Mm-hmm.
9: Jak daleko Molly ušla?
10: Ony holky dokážou překvapit. Já budu odvážný. 2 týdny, jo?
9: Mm-hmm.
10: Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů.
9: Já jsem si představila tu želvu, jak běží.
10: Ale oni dokážou, když si někdo pozor nedá.
9: Mezi 6 a 9 každý všední den.
7: Rádio Čas.
11: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ladíte Rádio Čiasno a dneska máme krásné datum 9.9., což znamená, že slavíme Světový den krásy. A já si myslím, že to je opravdu ideální den, který můžeme využít na to, abychom o sebe pečovali a dopřáli si něco pěkného. Ať už si půjdeme koupit nějaký příjemný krém, zajdeme si na nějakou masáž, protože já jsem toho názoru, že krása rozhodně nesouvisí jenom čistě s tím fyzickým vzhledem, ale čím je člověk spokojenější a odpočatější, tak tím je samozřejmě krásnější. Takže klidně tento den můžete strávit tím, že si domluvíte termín u své kadeřnice, nebo si zajdete někam na wellness, hýčkat se, případně, jak říkám, nějakou masáž. A když už by třeba nebyl čas zajít na nějakou masáž někam k odborníkovi, tak já si myslím, že i když se doma namasírujete navzájem, na YouTube je spousta tutoriálů třeba na příjemné masáže obličeje, tak to rozhodně bude stát za to. Tak mi klidně napište, zdali slavíte tenhle den, a pokud ne, já bych do toho klidně šla, protože kdy jindy se hýčkat, anebo se třeba založit nový rituál takového hýčkání každý den. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a jestli mám něco na zpěvačce Pink opravdu ráda, že je to přesně prototyp zpěvačky, která dokáže vydat naprosté tvrdé rokovky, no a potom tam dá takový krásný ploužáček nebo pohodovou písničku. U ploužáku si vždycky vzpomenu na Just Give Me a Reason, nádherný romantický song s ještě krásnějším videoklipem, kde mimochodem v tom videoklipu ukazuje i svého manžela, se kterým jim to neskutečně sluší, no a pak tam zase přidá nějakou absolutní rokovku, jako třeba bylo klasika So What a tak podobně. Řekněte mi klidně, jaké písničky od ní máte nejraději. Já se přiznám, že snad ani nejsem schopna vybrat tu úplně nejoblíbenější, protože neskutečně si ujíždím na písničce Try a i na tom videoklipu, kde předvádí nádherné taneční a akrobatické dovednosti. Navíc tam má teda jako velmi krásného spolutanečníka, takže dámy, to se určitě podívejte, pokud jste ještě náhodou neviděli. No a mimo to má potom další úžasné songy, třeba z You Put Your Hand a spoustu dalších, takže klidně mi napište, která je ta úplně nejlepší právě pro vás.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla, 92% masa 100 gramů, za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy Graniny, různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů Graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek Graniny. Více na mojehruska.cz.
11: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
12: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
13: Obědovka Rádia Čas.
12: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
13: Když posloucháš, máš vyhráno.
12: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Radio Čas, no a teď se na chviličku podíváme na vztahy, protože s těmi se to v posledních letech vyvíjí opravdu velmi zajímavým způsobem a podle nejnovější statistiky tak vyplynulo, že 86% dospělých ve věku 18 až 24 let nemá partnera. No a samozřejmě i v tom vyšším věku je potom čím dál tím každým rokem nižší procento těch, kteří jsou ve vztahu či v manželství. Klidně mi dejte vědět, jak to máte ve svém okolí. Já to teda asi můžu potvrdit, když se podívám na své okolí, jak známý, tak i třeba jako širší okolí, které celkově mám okolo sebe. A ve většině případů skutečně lidé jsou spíše sami. Zajímavé je, že odborníci přišli na to, že co se týká mužů, tak tam je v drtivé většině ten single život nedobrovolný. Naopak, co se týká žen, tak tam pouze 5% žen nejsou rády, že jsou single a je to nedobrovolné a všechny ostatní to mají vyloženě z vlastní vůle. Já si myslím, že to asi tak trošku bude souviset i s tématem, které se v poslední době řeší, že muži by stále chtěli žít jako jejich otcové, zatímco ženy už skutečně kategoricky odmítají žít tak, jak žili jejich maminky, babičky a tak dále. Což se, pojďme si na rovinu říct, dá pochopit v mnoha různých ohledech, protože doba se absolutně změnila. Klidně mi napište, jaký na to máte názor. Vy můžeme to probrat tady na našem WhatsAppu Rádia Čas. No a teď už se pojďme podívat na počasí a podíváme se, jaké nás zítra čeká.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: Ve

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a dáme si pár tipů, kam si můžete vyrazit za sportovní zábavou. Ten první bude pro všechny fanoušky hokeje, protože HCRT Torax Poruba 2011 vás zve na zápas prvního kola druhé ligy, který se odehraje 16.9. od 18. hodiny a utká se tam společně s týmem SHKM Hodonín. Takže bude to velké drama a můžete přijít fandit z plna hrdla. Pokud byste ale hledali nějaký tip na zábavu, kde se sami můžete zúčastnit, tak bych vás pozvala do hangáru Ostrava, což je největší boulderingové centrum v Moravskoslezském kraji, a tam na vás čekají moderní a zajímavé lezecké stěny. Pro vaše děti je tam rozlehlý pohybový park, takže si užijete i trochu klidu v rámci možností, a je to jak pro zkušené lezce, tak i pro úplné začátečníky, takže určitě to všichni můžete přijít vyzkoušet.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčný. No.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: s námi na vlnách Rádia Čas. Já doufám, že si užíváte pohodové středeční odpoledne. No a přátelé, na našem Facebooku dneska řešíme, jak byste pojmenovali váš život, kdybyste to měli udělat podle názvu filmu. Tak máme tady spoustu různých věcí. Tak například Miroslav píše, mám se líp než včera a hůř než zítra. Pak třeba Pavla píše, život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. To jsem ani nevěděla, že je film, já to znám jenom jako písničku. Luďka píše, psycho. A v neposlední řadě Jana, to není make-up. Tak vy nám určitě napište, který z filmů nejlépe vystihuje váš život a my už si teď dáme zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu Cikie 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Olomouci na dálnici D35 na úrovni v oblasti Topolany. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Opatrnost se vyplatí i na Brněnsku na hlavním nájezdu a výjezdu v oblasti Lány. Havaroval zde nákladní automobil, hrozí omezení provozu. A pozornost mějte i v oblasti Brno-Jih v ulici Hněvkovského. Osobní auto se střetlo s nákladním. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Policisté v Česku při kontrolách stále častěji využívají drony. Přestupek dokážou odhalit i na 100

0: Ostrava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj spustil nový platební portál pro obce. Pro občany to znamená konec složenek, hledání správného účtu nebo návštěv úřadu. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
2: Občané budou moci zaplatit kdykoliv a odkudkoliv, třeba z domova, práce nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Bez čekání na úřadu a bez zbytečného papírování. Prostřednictvím portálu bude možné uhradit například poplatek za odpady, psy, pronájem hrobového místa nebo rodičovské platby spojené se školami a školskými zařízeními.
1: Nový platební portál je určen obcím do 15 000 obyvatel. Ve Zlíně pokračuje bourání vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu. Zbytek objektu by měl zmizet do konce tohoto týdne. Do demolice se naplno pustí velký stroj se speciálními nůžkami, který má práci výrazně urychlit. Původně měla být část budovy zachována. Statici to ale kvůli bezpečnosti nedoporučili.
0: Rádio Čas, sport.
1: A hokejisté Litvínova porazili v generálce před startem extraligy Mladou Boleslav 2-1. Všechny góly v zápase padly během pouhých 2 minut ve druhé třetině. Mladá Boleslav má zatím na kontě 3 výhry ze 7 zápasů a přípravu zakončí zítra proti Kladnu. Zítra se ochladí a bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Příjemné odpoledne.
0: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Představ si, že chováš želvu. 2 týdny o ní není vidu ani slechu.
4: Mm-hmm.
3: Jak daleko Molly ušla?
4: Ony holky dokážou překvapit. Já budu odvážný. 2 týdny, jo?
3: Mm-hmm.
4: Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů.
3: Já jsem si teď představila tu želvu, jak běží.
4: Ale oni dokážou, když si někdo pozor nedá.
3: Mezi 6 a 9 každý přední den.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ladíte Rádio Čas, no a přátelé, říká se, že ideálně bychom měli každý den nachodit 10 000 kroků. Když vyložně nestíháme, tak se říká, že takové minimum, které je zdravé, je 7 000. Pak jsou tady ale tací experti, kteří to zvládají opravdu v mnoha a mnoha větším množství. A já narážím na zpěvačku Lucku Vondráčkovou, která teď sdílela graf svého krokoměru, který ukázal, že za jeden den ušla 90 000 kroků, což teda, když se podíváme na průměrný krok ženy, by mělo být nějakých 60 až 65 kilometrů, což už je opravdu krásný výsledek. Vždyť je to více než polovina B7, takže klobouk dolů. Nicméně mě to teda u ní vůbec nepřekvapuje. Já jsem ji minulý rok uváděla a když jsem viděla, jakým způsobem tančila a byla hebitá a svižná na pódiu, tak si naprosto dokážu představit, že ona dokáže chodit opravdu velmi rychle, fyzičku má naprosto perfektní. Navíc o ní je známé, že je velkou milovnicí chůze, což je samozřejmě skvělé, protože podle odborníků je to stále ten nejzdravější pohyb. Radio.

0: Hit.
1: Jste s námi na vlnách Rádia Čiazno a já tady mám pro vás několik pozvánek, kam si vyrazit za zábavou. A začneme například Bum Bum Comedy, kde 14.9. od 19. hodiny bude probíhat super zábavička s názvem Já na bráchu, táta na mě. Jak oni sami říkají, zbytečný večer vašeho života, při kterém se zaručeně pobaví jenom hlavní aktéři Jiří Sedláček a Michal Sedláček. Ale jak známe Bum Bum Comedy, tak moc dobře víme, že bavit se budeme my všichni, kdo tam dorazíme. Další pozvánka míří na festival Chutě kraje Přerov, který probíhá 13.9. a tam vás čeká krásný program od 10. až do 18. hodiny a samozřejmě ochutnávka spousty zajímavých a chutných pokrmů. Určitě stojí za návštěvu také velkolepá událost, konkrétně největší módní událost roku, která se vrací do Ostravy, proběhne v pátek 11.9., takže už za dva dny. No a my jsme partnery této přehlídky, kterou pro vás nachystal Luděk Šmehlík a teď nám k tomu řekne něco více.
2: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11.9. v Trojhalí odhalí celkem tři nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
1: Další pozvánka, v tuto chvíli poslední, je zase z úplně jiného soudku. Pokud patříte mezi milovníky veteránů, tak vás rozhodně potěším, protože právě tento víkend od 11. do 13. projede Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským krajem kolona více než 30 historických vozů. Takže opravdu bude na co koukat. Oblíbená akce s názvem Trofeo Nike a můžeme si rovnou pustit paní pořadatelku Marcelu Rotter, která nám k tomu opět řekne více.
3: Srdečně zdravím posluchače Rádia Čas. A dovolím si malou pozvánkovou paralelu. Právě společně strávený čas je tím nejcennějším klenotem. A proto vám 26. ročník podhorské jízdy veteránů nabízí nevšední přehlídku kumštu našich předků v atmosféře módy první republiky či císařského Pietermayeru. K vidění budou kromě legendární závodní Tatry Karla Loprajze stroje s datem výroby od roku 1917 jako Maxwell, Rolls-Royce, Lincoln, BMW, Bentley, Aero či Tatra. Vše doplněno pozdravem armádní letky stíhaček Gripen, královskou jízdou Ecce Homo Historic či svátečním koncertem. Atmosféra je skutečně nepřenositelná. Přijďte, bude to báječně strávený čas.
1: Jak vidíte, je to spousta variant, kam si můžete vyrazit, abyste si den užili naplno.
0: Tik tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
8: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
10: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas.
9: V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
8: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a zapolovic. Více na skalkaostrava.cz.
10: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas je tady s vámi i při středečním odpoledni, přátelé. A my jsme tento týden rozebírali hodně svatbu Dary Rollins a Pavla Nedvěda, protože už mají na svých Facebookích a Instagramech nádherné fotky, opravdu velmi, velmi stylové. Doporučuji mrknout. Ale máme tady i jednu slavnou svatbu ze světa sportu a tu má na svědomí olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál, který se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou, přičemž svatba těchto dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším Brodě a bylo to takové krásně symbolické, protože nevěsta dorazila na svatbu na loďce, takže za mě úplně ideální symbolika, tak jim to moc slušelo a hlavně vypadají neskutečně spokojeně, tak mrkněte, když tak na fotky, stojí to za to.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek nám už obloha přinese více mraku a taky se nám ochladí. Většinou čekáme oblačno až polojasno s teplotami od 16 do 21 stupňů. Na horách pak namíříme kolem 12 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ladíte Rádio Čas, no přátelé, dnes 9.9. slaví neuvěřitelných 60 let Adam Sandler, což když jsem si tu zprávu přečetla, tak jsem si říkala, to přece není možné, jako v mé hlavě mu tak maximálně 40 a vůbec jako nehrozí, ale skutečně je to tak, takže pojďme se společně podívat na nějaké zajímavosti o něm, například to, že se svou ženou, se kterou už jsou dlouhé roky, konkrétně Jackie Jennifer, tak se seznámil při natáčení filmu Velký táta v roce 1999. Oba dva jsou velmi blízcí přátelé Jennifer Aniston a Jackie společně s Adamem Sandlerem jí každoročně posílají květiny na Den matek, proto aby jí vyjádřili podporu, protože jak do ní pořád čila média ohledně toho, že určitě dala přednost kariéře před dětmi a podobné nesmysly, tak potom vyšlo najevo, že ona se snažila otěhotnět i s pomocí IVF, nepodařilo se, takže oni jí tímto způsobem chtěli podpořit a jsou v tomhle absolutně zajedno. Pak třeba zajímavost další, že je velkým fanouškem basketbalu a často chodí zahrát si na místní veřejná hřiště, takže je dost možné, že ho tam potkávají prostě běžní obyvatelé a musí to být sranda, když si s vámi přijde zahrát Adam Sandler, ale to, že je velkým fanouškem a aktivním sportovcem, to šlo vidět i například ve filmu Trestná lavice, kde teda hráli americký fotbal a už tam bylo vidět, že ta fyzička je opravdu úžasná. No a v neposlední řadě rozebereme jeho oblečení, protože pro něho jsou naprosto typické takové ty vytahané oversize mikiny, tepláky a tak podobně, přičemž kdysi byl kvůli tomu terčem módních kritiků, ale dnes je jeho pohodlný styl naprostým internetovým fenoménem a kolikrát vidím, že i mladé holky natáčejí videa o tom, že dnes prostě na Adama Sandlera. No tak přejeme všechno nejlepší k narozeninám. No a samozřejmě budeme rádi, když vznikne zase nějaký nový film. Ne, že by jich natočil málo, je to neuvěřitelné množství skvělých komedií, ale budeme se těšit na další.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Čas.

0: létě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesíť za super cenu. Více na DEK.cz.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Ladíte rádio Čas, no a dovolte mi ještě jednu pozvánku na akci, kde určitě nesmíte chybět. A jedná se o největší módní událost roku, která se vrací do Ostravy v pátek 11.9. Psycho Studio pod vedením kreativního ředitele, návrháře Luďka Šmehlíka představí svou zbrusunovou kolekci a vy u toho nesmíte chybět. V rámci jedinečné audiovizuální show pod více než 10-metrovou LED obrazovkou a na 35 metrů dlouhém a 8 metrů širokém mole bude představeno více než 50 modelů, a to ve třech řadách, které značka Psycho Studio přivádí na trh. Letošní ročník s podtitulem Just Epic rozproudí prostory zastřešeného náměstí v ikonickém industriálním prostoru Trojhalí v samotném centru Ostravy. Novou kolekci představí nejkrásnější tváře České republiky ze stáje Miss Czech Republic a nejprestižnější soutěže krásy u nás, a to včetně aktuálních vítězek. Na mole rovněž uvidíte stálice a ikony českého módního průmyslu a modelingu. Tak buďte u toho i vy v pátek 11.9. Já věřím, že to bude skutečně nezapomenutelný zážitek, no a tímto bych se s vámi už chtěla pomalu, ale jistě rozloučit. Mějte se nádherně, za chvilku už nastupuje Kiki Střelcová, no a já se na vás budu těšit zase při pátku po třetí hodině. Mějte se nádherně a jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete. Rádio Čas.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
11: Vstupenky na dětiraje.cz.
10: Bude vejdán.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Opavě v ulici Březová nákladní auto se srazilo s traktorem. Je zde kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A pozornost mějte v oblasti Brno-Jih v ulici Kšírova. Stala se tady nehoda nákladního a osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Česko čeká výrazný teplotní skok. Po dnešních téměř 30 stupňových teplotách by mohlo během jediného dne přijít ochlazení až o 15 stupňů Celsia. Podle televize LTV Plus bude dnes ještě místy velmi teplo. Zítra ale dorazí studená fronta, která přinese déšť a výrazně chladnější počasí.
1: Morava aktuálně.
0: Strážníci v ostravském jižním obvodu se přiblíží potřebným. Po části krajského města se budou prohánět na elektrokoloběžkách. Pokračuje mluvčí městské policie Ostrava Helena Badurová.
2: Elektrokoloběžky umožní strážníkům rychleji reagovat na situace v různých částech obvodu, který se rozprostírá na rozsáhlém území. Na rozdíl od tradičních hlídek pěšky nebo automobilem se strážníci mohou lépe pohybovat v parcích, na cyklostezkách a v dalších oblastech, kde budou pro občany viditelnější a dostupnější.
0: Každá elektrokoloběžka má navíc lékárničku. Ve Štípě se bude obědvat ve velkém. Zlín tam

0: Si ale i lidé z okolí.
1: Rádio Čas Sport.
0: A tenistka Linda Nosková na US Open končí. Ve čtvrtfinále nestačila na obhájkyni titulu Arinu Sabalenkovou, které podlehla po velkém boji 6-7, 6-3 a 6-7.

0: stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Představ si, že chováš želvu. 2 týdny o ní není vidu ani slechu.
3: Mm-hmm.
2: Jak daleko Molly ušla?
3: Ony holky dokážou překvapit. Já budu odvážný. 2 týdny, jo?
2: Mm-hmm.
3: Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů.
2: Já jsem si představila tu želvu, jak běží.
3: Ale oni dokážou, když si někdo pozor nedá.
2: Mezi 6 a 9 každý všední den.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: zdá se, že poslední odpoledne s letníma teplotama, alespoň u nás na východě republiky. Na opačné straně, tam už se to kaboní od rána, takže kdo nás posloucháte napříč Českem a je u vás pod mrakem, tak my vám to sluníčko budeme naši milí posílat, alespoň přes ty naše rádiové vlny a přes hity, které milujete. No a my u nás na severu Moravy a Slezska ještě užívejme letních teplot, protože už od zítra nás čeká výrazné ochlazení. O tom víc, ale až kolem půl, teď už vám posílám další muziku a přeju příjemnou středu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Edvard Maja na vlnách Rádia Čas. No a přátelé, pokud máte při středě krizi a netrpělivě už vyhlížíte dnešní večer, tak vás teď určitě natchnu. Kdo si chcete takzvaně dáchnout, aspoň k večeru a v klidu u toho poslouchat Rádio Čas, tak mám pro vás hned dvě dobré zprávy. Jedna, že hitů, které milujete, si budete moci užívat i ve zmíněných pozdějších hodinách. No a k tomu vás dneska čeká pravidelný středeční pořad kolegy Toma Michalíka v rámci pořadu Film Time. Už teď se na vás těší, no a všechno to vypukne úderem 18. hodiny. Teď máme pár minut po čtvrt na čtyři, no a za okamžik nás čekají další hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
10: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
11: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
12: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
13: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas.
14: V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retrodiskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
3: Hity, které milujete.

0: V rámci středečního téma Rádia Čas dáváme prostor dneska vaší kreativitě a fantazii, protože po vás chceme, abyste si představili, že váš život je film a na vás je ho pojmenovat. Takže v sobě probuďte duši kreativce a dávejte vědět i během středečního odpoledne. My se pak na to společně podíváme, jak odpovídáte. No a než přistoupíme k dalším hitům, které milujete, tak tady mám pro vás slíbený pohled na zítřejší oblohu. Tak co nás zítra čeká?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek nám už obloha přinese více mraku a taky se nám ochladí. Většinou čekáme oblačno až polojasno s teplotami od 16 do 21 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 12 stupňů Celsia.
3: Čas. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Dámy a pánové, a teď z rádia Čas jedno upozornění, především pak pro všechny, co rádi vyrážíte do hor. Je to oficiálně potvrzené, v Beskydech se nám pravidelně vyskytuje medvěd. Na toho poslední dobou bylo jako několikrát upozorněno, ale znáte to. Agentura ochrany přírody si tyhle informace musela nejprve potvrdit, protože se dokonce našli i tací dobráci, kteří třeba jako posílali do agentury fotografie medvěda vytvořené umělou inteligencí. Nicméně, ty pravé fotky ukázaly realitu a tak je nyní vydáno upozornění, ať se především brzy ráno, večer

0: pojďme od medvědů k zpátky k hitům, které milujete. Za chvíli Helena Zeťová, John Legend a nebo třeba taky Kabáti. Příjemné středeční odpoledne.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Posloucháte odpolední středeční vysílání Rádia Čas. No a koho já to tady nemám? To vždycky kolega Ráďa říká, že je velice milé, když tady jako kolegové přijdou pozdravit, jo, mihnou se tady a staví se. No a já tady dneska mám taky jednu milou návštěvu, Leničku z ranního vysílání. Ahoj!
1: Čau,
0: Kiki. Ty to tady asi taky hodně miluješ, viď? Že tady chodíš ráno, jo. Odpoledne, někdy i večer.
1: Jo, teďka tenhle týden se tak zadařilo, že jsem tady skoro pořád, ale já jsem si říkala, že přece jenom ráno tady nikdo není, chápeš? Tady nikdo není.
0: Jo, rozumím. Protože
1: prostě přijdeš
0: svatý
1: na šestou
0: klid, to já vůbec neznám.
1: A všichni chodí až po deváté, na desátou a podobně. A říkám si, kdo on tady v tom rádiu vlastně odpoledne je?
0: Že vůbec ani vlastně nemáš přehled, kdo tady
1: nemám
0: tenhle
1: přehled.
0: Ten čas bývá,
1: vůbec.
0: Rozumím.
1: A do toho na teambuildingu jsem nebyla, že jo, to je společné akce, já úplně nedávám, takže v podstatě si to musím odchodit tak nějak zvlášť.
0: To je milé. No. Tak alespoň, když se teda na tom team buildingu nevidíme, tak se aspoň vidíme takhle.
1: To je skvělé.
0: Mimo tvé frekvence, že se tady vždycky dostavíš.
1: Mimochodem, mimo éter jsme se bavili o tvém osobním životě.
0: Ježišmarja, no povídej. Já jsem tady teďka v šoku, protože mě normálně přestaly fungovat sluchátka, tak jsem si je musela sundat.
1: No,
0: tak povídej, co na mě vytáhneš.
1: Zkus to tam zarazit víc.
2: Jo, ten, aha,
1: čili. Já jsem... Počkej, na něco jsem se chtěla zeptat, že jsem si říkala, ještě musím jako dopátrat, protože ty záříš.
0: Je.
1: Nebudeme úplně prozrazovat všechno, ale záříš.
0: To je hezké. Jde to tak vidět, jo?
1: Je to hodně vidět.
0: Je.
1: Dokonce jsi našla takového rozzařovače netradičním způsobem.
0: Rozzařovače? To je hezké. Tak to, až doma povykládám, tak ten se bude asi hodně bavit a divit. Rozzařovač, skoro ani neumím vyslovit. No.
1: A můžeme prozradit, že je to mediální láska.
0: No tak, kolega Ráďa byl, kdy to bylo, o víkendu trošičku taktnější, ale tak jo, tak třeba si lidi budou myslet, že jsem to dala dohromady s Leošem Marešem, jenom jeho manželka ještě o tom neví, že?
1: Jak mohl být taktnější?
0: No, já jsem úplně... To je divné, že? Zrovna u Ráďi.
1: Já jsem vůbec neprozradila, kdo to je.
0: No a tak jo, to je pravda. Z mediálního rybníčku je, to je pravda, ale teď jsem zrovna na internetu někde četla, že je dobré si chránit soukromí, tak tady bych to utla.
1: Jo, takže nemůžeme prozradit více.
0: No, víc ne, no.
1: A to je nuda. Jako musím říct, že jsem se tady střídala s Majkým, jo, nedávno, jo. A to jsem teda ani nevěděla.
0: Ježiš, ten jak do toho zapadá?
1: No ty nevíš? Aha.
0: No, vím, ano.
1: A s tím jsem se střídala a zase jsem taky nic nevěděla, jo, já jsem nebyla vůbec informovaná, protože prostě v 9 odcházíme, takže nic nevíme.
0: To je tím, že nechodíš ani na ty team buildingy, tak, rozumíš?
1: A náhodou jsem se zeptala, teď on zrudl, tak
0: a bylo
1: vymalováno. Tak já jsem se začala ptát a rypat, hele, a dozvěděla jsem se to.
0: No, já bych to uzavřela tím, že naše Rádio Čas a celkově ten mediální dům je takový hojný, protože se tady v minulosti dalo dohromady spoustu lidí, spoustu dětí už se tady narodilo a máme tady takovou nákazu zvanou dvojčata, takže Leni,
1: ano,
0: bacha na to.
1: No a mimochodem v současnosti, jo, je ten dům plný lásky. Já si myslím, že nějaká třetí série Love Islandu se bude točit tady.
0: Jdeme raději na zprávy.
3: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio dny NATO.
4: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross. Cross během Toyota Weekendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
12: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
13: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě městě v oblasti Nová Ves v ulici Mariánskohorská. Nákladní auto se srazilo s osobním. Hrozí omezení provozu. Opatrnost se vyplatí v Olomouci v ulici Dlouhá. Osobní auto se střetlo s dodávkou. Je zde silný provoz. A pozornost mějte v Brně v ulici Poříčí. Stala se tady dopravní nehoda dodávky a osobního vozidla. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku letos vinaři čekají o dost menší úrodu. Kvůli suchu by mohli sklidit asi o třetinu méně hroznů a vyrobit tak o tisíce hektolitrů vína méně. Hrozny ale podle vinařů vypadají dobře a díky teplému počasí mají hodně cukru. Letošní rok by tak mohl vyjít hlavně červeným vínům.
14: Morava aktuálně.
13: V Ostravě otevřeli nové vědecké centrum LERCO, které má přilákat špičkové vědce i odborníky ze zahraničí. Věnovat se budou například nádorovým onemocněním, rehabilitaci, prevenci nebo umělé inteligenci ve zdravotnictví. Moderní budova v Ostravě Vítkovicích stála více než miliardu korun. Brněnský dopravní podnik spustil novou kampaň Šalina pro všechny. Ta má upozornit na nevhodné chování cestujících v MHD. O vtipnou podívanou se postarali herci divadla Husa na provázku. Více nám prozradila mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
15: 4 videa se postupně objeví na sociálních sítích dopravního podniku města Brna a v LCD monitorech v našich vozech. Každé z nich se zaměřuje na jednu konkrétní situaci. Na jídlo ve vozech, hlasité telefonování, hlasitou hudbu a nebo třeba přepravu zavazadel. Herci v nich ukazují, kam až by ty jednotlivé situace mohly zajít, kdyby se chování jednotlivce stalo pravidlo pro všechny.
14: Rádio Čas, sport.
13: A čeští paraplavci získali na mistrovství Evropy první medaile. Agáta Koupilová vybojovala bronz na 50 metrů volným způsobem. David Kratochvíl na stejné trati zvítězil a získal první zlato šampionátu. Pro české závodníky tak začalo mistrovství velmi úspěšně. Zítra se ochladí a bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Příjemné odpoledne.
14: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Představ si, že chováš želvu. 2 týdny o ní není vidu ani slechu.
16: Mm-hmm.
1: Jak daleko Molly ušla?
16: Ony holky dokážou překvapit. Já budu odvážný. 2 týdny, jo?
1: Mm-hmm.
16: Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů.
1: Já jsem si představila tu želvu, jak běží.
16: Ale oni dokážou, když si někdo pozor nedá.
1: Mezi 6 a 9 každý přední den.

0: posloucháte s rádiem Čas, taky mojí maličkostí Kiki Střelcovou. My máme 252. den roku 2026, no a ten je naplno rozběhlý. Někteří už mají svoje povinnosti za sebou, jiným ještě do středečního odpočinku něco zbývá. Tak či tak, nebojte, budu o vás i nadále pečovat, hlavně pak především muzikou. No a třeba vás teď trochu od starostí rozptýlí zajímavosti, na které se dneska připíjí. Víte o tom, že na 9. září připadá Den plyšových medvědů? A to si jde krásně ruku v ruce s tím, o čem jsme se tady bavili v minulé hodince, že je v Beskydech potvrzený výskyt, nikoli však plyšového, ale skutečného medvěda. Tak přátelé, o fafrně. No nicméně, každý z nás doma jako přinejmenším jednoho plyšáka ve tvaru medvídka vlastní, tak mu nezapomeňte potřást plyšovou packou. No a představte si, že se oslavuje taky sudoku, anebo vídeňský řízek. No a dneska je to 118 let, kdy byla v našich zemích vůbec poprvé použita daktyloskopie, tedy metoda užívaná v kriminalistice při identifikaci osob pomocí otisku prstů. No, i takové věci jsou spojené s tímto dnem. Ale protože se sluší a patří poblahopřát i dnešním oslavencům, kteří existují, tak si představte, ne, nic si prosím vás nepředstavujte. Chtěla jsem říct, ať si připravíte konfety, osušíte ruce od potu a za chvíli půjdeme gratulovat. To je už další muzika.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jak jsem před chvílí říkala, půjdem teď na Rádio Čas blahopřát. Svátek mají v 9. zářijový den všechny okouzlující a charismatické bytosti jménem Daniela. Právě tak se totiž charakterizuje původem hebrejské jméno, kterému prý však kazí image sem tam nějaký ten cholerický výbuch vzteku. Nejmenuji se Daniela a trpím občas taky tímhletím nešvarem. Co se narozeninových oslavenců týče, tak mezi ty patří samý známý a slavní pánové. 66 slaví britský herec Hugh Grant. Ve stejný den je narozený i kanadský zpěvák Michael Bublé, který dnes sfoukává z dortu 51 svíček, no a životní jubileum slaví oblíbený americký herec a komik Adam Sandler. Ten má dneska 66. No a připomínáme si taky slavného ruského spisovatele, kterého určitě všichni pamatujeme z dob školních. Lev Nikolajevič Tolstoj byl narozený 9. září roku 1828. No a jestli i vy něco slavíte, tak všechno nejlepší.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamíny C, různé druhy, žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala, 92% masa 100 gramů, za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň dva kusy Pepsi Coli či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na moje hruska.cz.
9: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
10: Rádio Čas.

0: středečního odpoledne užíváte s hity, které milujete na rádiu Čas. My v nich za chviličku budeme pokračovat, no a protože dobrých zpráv není nikdy dost, tak se za jednou takovou vydáme za pár minut na sever Čech. Teď už se ovšem psychicky připravte, obzvláště, co se netěšíte na odchod léta, protože tady máme předpověď počasí na zítřejší den.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek nám už obloha přinese více mraku a taky se nám ochladí. Většinou čekáme oblačno až polojasno s teplotami od 16 do 21 stupňů. Na horách pak namíříme kolem 12 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

na nějakého řidiče z vašeho města či obce, který se tváří jako kakabus a neusměje se za nic na světě. No a takový řidiči a řidičky MHD s většině kyselým obličejem by si měli vzít příklad z jednoho muže z Ústí nad Labem. Ten, prosím vás, svým cestujícím začal psát optimistické milé vzkazy na lístečky v autobuse, ke kterým přihodil dokonce i lízátka. No a cestující si tak jako můžou nabídnout a zpříjemnit si cestu do práce či do školy. Jenom pro představu, jo, na jeden lísteček pan řidič napsal, cituji, nevím, co teď prožíváš, ale zvládneš to. Hezký den, váš řidič. To je tak krásné. No tak zdravíme pana řidiče do Ústí nad Labem. No a někteří by tam nejspíš měli jet na školení k hezkému chování.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: další z hitů, který milujete na vlnách Rádia Čas, tentokrát od Ellie Goulding. No a teď sportovní pozvánky.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: Nejprve něco pro sportovce pasivní. Už dnes v podvečer od 18 hodin vypukne další hokejový zápas klubu HCRT Torax Poruba a ti budou hrát proti Hodonínu. No a pokud spíš patříte k těm aktivním sportovcům, nezapomeňte navštívit největší boulderingové centrum v Moravskoslezském kraji a tím je Ostravské centrum Hangar, kde si opravdu užijete nadmíru pohybu a celá rodina.
2: Rádio Čas, Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: úžasně pohodově uzavíráme uplynulou 16. hodinu. Za 2 minutky bude 5. No a pokud s námi zůstanete na rádiu Čas i nadále, tak se můžete těšit hned na několik skvělých pozvánek. Taky se podíváme na vaše dnešní komentáře, co se tématu týče, kdy se vás celý den ptáme, jak byste pojmenovali film, který by byl o vašem životě. A bude toho mnohem víc, takže se máte na co těšit a zůstaňte s námi. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju pohodový poslech středečního odpoledního vysílání. No a teď už Marťa Fabík za okamžik.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. V Bruntále v ulici Karla Hynka Máchy stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Prostějově v ulici Šafaříková. Srazily se tady dvě osobní vozidla. A pozornost se vyplatí v Břeclavi v ulici Třída 1. máje. Střetla se dvě osobní auta. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Policisté v Česku při kontrolách stále častěji využívají drony. Přestupek dokážou odhadnout.

0: Orava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj spustil nový platební portál pro obce. Pro občany to znamená konec složenek, hledání správného účtu nebo návštěv úřadu. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
2: Občané budou moci zaplatit kdykoliv a odkudkoliv, třeba z domova, práce nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Bez čekání na úřadu a bez zbytečného papírování. Prostřednictvím portálu bude možné uhradit například poplatek za odpady, psy, pronájem hrobového místa nebo rodičovské platby spojené se školami a školskými zařízeními.
1: Nový platební portál je určen obcím do 15 000 obyvatel. Ve Zlíně pokračuje bourání vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu. Zbytek objektu by měl zmizet do konce tohoto týdne. Do demolice se naplno pustí velký stroj se speciálními nůžkami, který má práci výrazně urychlit. Původně měla být část budovy zachována, statici to ale kvůli bezpečnosti nedoporučili.
0: Rádio Čas, sport.
1: A hokejisté Litvínova porazili v generálce před startem extraligy Mladou Boleslav 2-1. Všechny góly v zápase padly během pouhých 2 minut ve druhé třetině. Mladá Boleslav má zatím na kontě 3 výhry ze 7 zápasů a přípravu zakončí zítra proti Kladnu. Zítra se ochladí a bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Příjemné odpoledne.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Představ si, že chováš želvu. 2 týdny o ní není vidu ani slechu. Mm-hmm. Jak daleko Molly ušla?
4: Ony holky dokážou překvapit. Já budu odvážný. 2 týdny, jo?
3: Mm-hmm.
4: Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů.
3: Já jsem si představila tu želvu, jak běží.
4: Ale oni dokážou, když si někdo pozor nedá.
3: Mezi 6 a 9 každý všední den.
0: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

kolegyňka Lenka z Dobré ráno Moravo. Stihli jsme během chvíle jako správné ukecané holky samozřejmě probrat kde co, no ale jedním z našich témat byly i bizarnosti týkající se nejrůznějších reality show této doby. No a v tomto týdnu začala už další série Love Islandu, kde mám teda osobně pocit, že čím dál více klesá inteligenční kvocient účastněných. Stačilo mi vidět pár útržků z prvního dílu a stačilo mi. Do toho se chystá od příštího měsíce druhá série československé nejodvážnější seznamky s názvem Naked Attraction, kde v prvním díle budou startovat VIP osobnosti, které mimochodem teď byly odhalené, jo, protože nás žádné extra VIP osobnosti to nejsou, samí influenceři, influmařky a tak dále. No ale mě hlavně pozastavuje se rozum nad tím vším, jak se někdo do něčeho takového může přihlásit. A věřím, že většina našich posluchačů Rádia Čas se mnou soucítíte a vnímáte to stejně. No nicméně, přátelé, pokud jako chcete vidět opravdu hromadu bizarností v pár minutách a úplně po náročném dni vypnout, vřele tyto reality show doporučuji. Ovšem, pokud volíte spíše pořady na intelektuální úrovni, tak to si vás pak dovolím pozvat na dnešní podvečerní program, kdy po 18. pro vás bude mít nachystaný nový pořad Film Timeu kolega Tom Michalík. Teď už další muzika. Užívejte. Radio Čas.

0: Jestli chcete zažít opravdu neotřelou kulturní akci, tak to pro vás pak mám speciální pozvání na akci zvanou Nebal. Trochu bal, trochu party, trocha cirkusu a taky něco z umění, přátelé. Ano, to je Nebal, který se už teďka uskuteční v sobotu 12. září v brněnské Nové Zbrojovce. No a máte se opravdu na co těšit. Osobně jsem tedy na Nebále nebyla, ale upřímně lituju toho, že v sobotu nemůžu do Brna zajet. Mrkněte na stránky a na sociální sítě Nebálu, ať si to umíte představit, protože to si opravdu představit neumíte. Spadne vám brada. No a poslední stupenky jsou ještě před prodej. Nicméně, mám tady pozvánku na další akci. Nevím jak vy, ale třeba langoše z tvarušky nebo grilovaného pštrosa, to jsem opravdu nikdy neměla. A celkem by mě zajímalo, jak to chutná. No a pokud chcete takové či jiné zajímavé speciality vyzkoušet, tak si to namiřte už tuto neděli na festival Chutě kraje do Přerova, konkrétně do parku Michalov, kde se Chutě kraje budou konat od 10 až 18 hodin podvečera. No a teď za akci Trofeo Nike pořadatelka Marcela Rotter.
1: Srdečně zdravím posluchače Rádia Čas a dovolím si malou pozvánkovou paralelu. Právě společně strávený čas je tím nejcennějším klenotem. A proto vám 26. ročník podhorské jízdy veteránů nabízí nevšední přehlídku kumštu našich předků v atmosféře módy první republiky či císařského Pietermayeru. K vidění budou kromě legendární závodní Tatry Karla Loprajze stroje s datem výroby od roku 1917 jako Maxwell, Rolls-Royce, Lincoln, BMW, Bentley, Aero či Tatra. To vše doplněno pozdravem armádní letky stíhaček Gripen, královskou jízdou Ecce Homo Historic či svátečním koncertem. Atmosféra je skutečně nepřenositelná. Přijďte, bude to báječně strávený čas.
0: Děkujeme, no a ještě jedna osobní pozvánka, tentokrát na největší módní událost roku Ostravy.
2: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11.9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
0: Slyšeli jste to sami, je z čeho vybírat, no a ať už zvolíte jakoukoliv ze zmíněných akcí, tak si hlavně všechno užijte, stejně jako přicházející podzimní dny. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej. Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
4: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
5: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
6: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
7: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Ve čtvrtek nám už obloha přinese více mraku a taky se nám ochladí. Většinou čekáme oblačno až polojasno s teplotami od 16 do 21 stupňů. Na horách pak namíříme kolem 12 stupňů Celsia.
2: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: než si na rádiu čas dáme Evu Farnou nebo třeba Robbieho Williamse, tak tady máme milou středeční pozdní odpolední návštěvu, už jsem chtěla říct podvečerní, no ale za chviličku podvečerní bude s tím, jak se nám bude dříve stmívat a smrákat, ale ještě přece jenom máme hodně světla, takže v rámci středečního pozdního odpoledne teď vítám ve studiu Marcelku Fabiánovou, která přináší všechno nové z Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. V Havířově vyrostlo z brusu nové dětské centrum Pluto pro děti v tísni. Původní nevyhovující budova šla k zemi a na jejím místě Moravskoslezský kraj postavil dvě moderní budovy za bezmála 74 milionů korun. Bezpečný azyl a pomoc odborníků v nich tak najdou týrané a zanedbávané děti, které se ocitly sami a nemají kam jít. Podrobnosti o tomto výjimečném projektu nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Toto zařízení opravdu bude zachycovat ty děti, které budou v té nelehké životní situaci, za kterou vlastně nemůžou sami. Já jsem ty rodiče rozdělil do tří kategorií. Rodič, který se nechce postarat o dítě, neumí, anebo ten rodič zkrátka není. A od toho je to zařízení, že na tu krátkou dobu, než se ta situace v rodině vyřeší, ten záchyt by měl být v tomto zařízení znovu získávat.
2: Zajímavostí je, že centrum vůbec nevypadá jako ústav. Je rozdělené na tři klasické byty, kde mají děti vlastní obývák i kuchyň. Takže tam spolu žijí jako v úplně běžné rodině.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj pošle na podporu profesionálních i dobrovolných hasičů rekordní částku. Nejvíce peněz půjde na nákup nové moderní techniky a také na rekonstrukce hasičských stanic po celém regionu. Kromě toho kraj podpoří přes 120 projektů dobrovolných sborů. Co přesně tato podpora znamená, to nám už prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
4: Dobrovolní a profesionální hasiči jsou klíčovými partnery v rámci Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj pro letošní rok vyčlenil 326 milionů korun, což je důležitá finanční složka, která právě podporuje aktivity dobrovolných hasičů, přispívá na cisterny, na tu techniku a taky profesionálním hasičům.
2: Ještě můžeme dodat, že dobrovolní hasiči v Moravskoslezském kraji nedostávají finance jen na moderní výbavu, ale peníze využijí také na udržování tradic a opravy starých historických stříkaček. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Rádiu Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jím.
5: Hity, které milujete.
7: Rádio Čas.
6: Mám prostě od

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
9: Obědovka Rádia Čas.
8: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
9: Když posloucháš, máš vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rád.

Na mě už dnes je se s vámi pouze rozloučit, popřát vám krásný zbytek středečního večera. Těšit se na vás budu zase zítra, rozloučím se s vámi další úžasnou dámou, tentokrát tuším, že včerejší nebo předvčerejší oslavenkyní. Mám v tom zmatek, těch oslavenců je vždycky každý den tolik. Nicméně nás čeká Pink, ještě po ní kolega Martin Fabík s čerstvýma zprávama, dopravním servisem, no a pak už si studiové otěže převezme kolega Tomáš Michalík a s nový díl pořadu Film Time. No, máte se na co těšit, tak zůstaňte s námi i nadále, Kiki Střelcová se s vámi loučí a mějte se krásně. Hity, které milujete.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Jedu vlakem Českých drah. Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Řidiči, stále si dávejte pozor v Bruntále v ulici Karla Hynka Máchy. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní ve Vsetíně v oblasti Zubří v ulici Horní. Osobní auto narazilo do plotu a pozornost se stále vyplatí v Břeclavi v ulici Třída 1. máje. Střetla se tady dvě osobní vozidla. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Zdravím, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Česko čeká výrazný teplotní skok. Po dnešních téměř 30-stupňových teplotách by mohlo během jediného dne přijít ochlazení až o 15 stupňů Celsia. Podle televize LTV Plus bude dnes ještě místy velmi teplo. Zítra ale dorazí studená fronta, která přinese déšť a výrazně chladnější počasí.
7: Morava aktuálně.
6: Strážníci v ostravském jižním obvodu se přiblíží potřebným. Po části krajského města se budou prohánět na elektrokoloběžkách. Pokračuje mluvčí městské policie Ostrava Helena Badurová.
8: Elektrokoloběžky umožní strážníkům rychleji reagovat na situace v různých částech obvodu, který se rozprostírá na rozsáhlém území. Na rozdíl od tradičních hlídek pěšky nebo automobilem se strážníci mohou lépe pohybovat v parcích, na cyklostezkách a v dalších oblastech, kde budou pro občany viditelnější a dostupnější.
6: Každá elektrokoloběžka má navíc lékárničku. Ve Štípě se bude obědvat ve velkém. Zlín tam postaví novou školní jídelnu za téměř 160 milionů korun. Současné prostory u škole nestačí. Nové zázemí proto nabídne až 600 porcí denně a místo u stolu pro 200 lidí. Najíst se navíc budou moci nejen školáci, ale i lidé z okolí.
7: Rádio Čas, sport.
6: A tenistka Linda Nosková na US Open končí. Ve čtvrtfinále nestačila na obhájkyni titulu Arinu Sabalenkovou, které podlehla po velkém boji 6-7, 6-3 a 6-7.

0: 10 stupni. Na horách naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný podvečer.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Představ si, že chováš želvu. 2 týdny o ní není vidu ani slechu.
3: Mm-hmm.
2: Jak daleko Molly ušla?
3: Ony holky dokážou překvapit. Já budu odvážný. 2 týdny, jo?
2: Mm-hmm.
3: Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů.
2: Já jsem si teď představila tu želvu, jak běží.
3: Ale oni dokážou, když si někdo pozor nedá.
2: Mezi 6 a 9 každý všední den.
1: Rádio Čas. Film Time. Na Rádio Čas.
4: Vítejte u nového Film Timeu. Stále jsme ještě na začátku září, což znamená mimochodem taky návrat do školních lavic. Mnohé děti si musí opět zvyknout na školní režim, rodičům se po více než 2 měsících oddychlo. No, s tématem školy bude souviset i dnešní díl. Řekl jsem si, že se ohlédneme za několika filmy z prostředí vzdělávacích institutů. A to je parketa, kterou umí i domácí filmaři. Takže školní Film Time právě začíná.
5: Jste třída zralá k záhubě. Třída násilníků a plesových rváčů. Péro. Ale za to ode dneška vám neprominu ani píť. Všechna základní pravidla, všechny vzorce, všechny poučky musíte bezpodmínečně ovládat. Tak, například věta Kosínová, pošusta.
6: Věta Kosínová
5: zní?
6: Věta Kosínová zní?
5: Nevíte, ceněte nedostatečnou.
4: Co se týče starší tvorby, té domácí tedy, nabízí se 2 klenoty. Škola, základ života a cesta do hlubin Študákovy duše. Oba snímky natočil legendární režisér Martin Frič a celkem 9 lidí se za kamerou objevilo v obou případech. Proto se to taky některým lidem plete. Známého studenta Kulíka v cestě do hlubin Študákovy duše stvárnil Ladislav Pešek, kterému třeba bylo v době natáčení 33 let. Upřímně, vybrat mezi těmito filmy se jen tak nedá a proto, když se rozhodnete strávit čas u staršího českého filmu z prostředí školy, vsaďte klidně na oba. Ale jestli máte náladu na něco novějšího, za chvíli dám tip.
1: Film Time na Rádiu Čas.

0: Rádiu Čas.
1: V roce 2007 natočil režisér Tomáš Vorel komedii Gimpl a myslím si, že se tak stalo v ideální době. Film odrážel tehdejší problémy mladých, no a mnoho studentů poznalo sebe nebo někoho ze svého okolí. No a byl to počátek trilogie, která se uzavřela teprve v loňském roce. Mezi jednotlivými díly jsou poměrně velké rozdíly. A jen první dva se vlastně točí kolem školního prostředí.
2: Takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů.
3: No, bylo horko, tak se ten most roztáhl.
2: O 17 metrů?
3: Jsem se jenom přepsal v desetinný čárce.
2: Tak ten most se roztáhne o 1,70 m. Už jsi někdy viděl takový most?
3: No, na Berounce, ve Všenorech.
1: Původně se s trilogií nepočítalo. Režisér Vorel sám přiznal, že moc nemá rád pokračování. Ústřední role ve filmech si zahráli jeho syn, Tomáš Vorel mladší, a Jiří Mádl. Tomu si pro změnu zahráli rodiče skuteční partneři, Jan Kraus a Ivana Chilková. Film je natočen přesně tak, jak jsme u pana Vorla zvyklí, takže plno záběrů přímo do obličejů hlavních postav. Gimpl v kinech bodoval. Přišlo přes 488 tisíc diváků a vydělal přes 46 milionů korun. No a to byl natočen za pouhých 39 dní.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas. Rádiu Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Mám tady ještě jednu školní klasiku z domácího prostředí. Kultovní komedii, která letos na podzim oslaví 50 let od premiéry. Marečku, podejte mi pero. Další úspěšné dílo pánů Svěráka a Smoljaka, jenž napsali scénář. Režie se ujal Oldřich Lipský, no a před kamerou se mihla plejáda hereckých hvězd. Hlavní role stvárnili skuteční otec a syn Jiří Sovák a Jiří Šmicr. A hlavně jsme dostali školní zápletku trošičku jinak. Do lavic tentokrát usedli dospělí za účelem dodělání maturity.
2: Sveřepí, šakali, zavile, vily, na bílý měsíc.
1: To je samo o sobě kvalitní základ pro dobrou komedii. A když do jedné učebny posadíte kromě zmíněných jmen také Ivu Janžurovou, Václava Lohnického nebo Josefa Abraháma, je o zábavu postaráno. A třeba Lohnického šplhoun Hujer se zrodil na základě reálných postav. Ladislav Smoljak kdysi učil matematiku právě na večerní škole a situace středních schůzek, kdy se na prospěch jednoho žáka sjela celá rodina z celé republiky, tak tohle se mu opravdu stalo. Reálných základů tady najdeme více. Třeba takového Hliníka, podobného v uvozovkách spolužáka, kterého nikdy nikdo neviděl, měl i Zdeněk Svěrák. Marečku, podejte mi pero je parádní film, který nesklame nikdy, takže si ho klidně dnes večer pusťte.
0: Film Time na Rádiu Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yuppie bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla, 92% masa 100 gramů, za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy Graniny, různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů Graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek Graniny. Více na mojehruska.cz.
9: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
10: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas. Yes,
4: yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: na Rádiu Čas.
1: Můžeme si dát i zahraniční filmy s tématem školy, takže nejprve komedie z roku 2003, Škola roku. Na své si možná přijdou především fanoušci rockové hudby, ale i ty ostatní čeká příjemná podívaná režiséra Richarda Linklatera. Sledujeme příběh nemoc úspěšného kytaristy Deweyho, který je navíc vyhozen z kapely a nemá moc peněz. Díky takové malé lži se proto rozhodne nastoupit do školy jako učitel na záskok. Jenže to celé pojme trošičku jinak, všechno si chce jenom tak odsedět za katedrou, dokud v dětech nepozná hudební talent.

0: Co následuje, tak to není moc složité uhádnout. Dewey dá dohromady školní kapelu a přihlásí je do velké hudební soutěže. No a nechybí u toho jak humor, tak nějaké ty překážky a odhalení pravdy, jak to v podobných komediích chodí. Ale tady to všechno stojí na Jacku Blackovi. Komikovi s geniálním timingem a výborným muzikantem. Do své role dal srdíčko a na výsledku je to znát. Samozřejmě má film i parádní soundtrack a já vám doporučuji jak film, tak i tu hudbu.
1: Film Time na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

0: Rádiu Čas.
1: Poslední dnešní tip bude také z hollywoodské továrny. Ale troufám si říct, že tento snímek hodně lidí nevidělo. Breakfast Club, alias česky snídaňový klub. V domácí Americe se jedná o velice kultovní záležitost a takřka povinnost pro dospívající mládež. Přitom se jedná o velmi jednoduchý příběh. Pětici středoškoláků, které spolu nic nespojuje, je nařízeno být ve škole v sobotu, a to kvůli jejich prohřeškům. A ačkoliv se vlastně ani nemají rádi, společný čas a omezený prostor je donutí navzájem se poznat.
2: Dear Mr. Vernon, we accept the fact that we had to sacrifice a whole Saturday in detention for whatever it was we did wrong. But we think you're crazy to make us write an essay telling you who we think we are. And you see us as you want to see us. In the simplest terms, with the most convenient definitions.
1: Dostáváme ukázkové postavy pěti rozdílných povah. Máme tady sportovce, školního šprta, rebela, krásku a podivínku. Úspěchu filmu pomohl i obsazení. Ústřední pětice byla velmi sympatická, mnoho mladých lidí se v nich vidělo a musím dodat, že o režii bylo taky dobře postaráno. Film natočil John Hughes, který nám dal mimochodem i úspěšné Sám doma. Tento pán prostě věděl, jak vést mladé herce. Kdo zpočátku nehýřil optimismem, to byli producenti, ale mýlili se, protože jak říkám, v Americe je to i po více než 40 letech kultovní film a vy byste mu určitě měli dát šanci. Pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuju za přízeň a budu se těšit příští týden.
0: Filmtime. Na Rádiu Čas.
3: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
4: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
6: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Vyslechneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Představ si, že chováš želvu. Dva týdny o ní není vidu ani slechu.
11: Mm-hmm.
10: Jak daleko Molly ušla?
11: Ony holky dokážou překvapit. Já budu odvážný. Dva týdny, jo?
10: Mm-hmm.
11: Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů.
10: Já jsem si teď představila tu želvu, jak běží.
11: Ale oni dokážou, když si někdo pozor nedá.
10: Mezi 6 a 9 každý přední den.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobrý den, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš opíkat busty s prezidentem.
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý. Takže já jsem za to strašně jako vděčnej, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Nekoupitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Hity, které milujete.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
3: Do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Jedu vlakem Českých drah.
6: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

0: Radimem a Lenkou.
1: Představ si, že chováš želvu. Dva týdny o ní není vidu ani slechu.
2: Mm-hmm.
1: Jak daleko Molly ušla?
2: Ony holky dokážou překvapit. Já budu odvážný. Dva týdny, jo?
1: Mm-hmm.
2: Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů.
1: Já jsem si představila tu želvu, jak běží.
2: Ale oni dokážou, když si někdo pozor nedá.
1: Mezi 6 a 9 každý všední den.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: vedoucí ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Studiíčko.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Představ si, že chováš želvu. Dva týdny o ní není vidu ani slechu.
6: Mm-hmm.
5: Jak daleko Molly ušla?
6: Ony holky dokážou překvapit. Já budu odvážný. Dva týdny, jo?
5: Mm-hmm.
6: Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů.
5: Já jsem si teď představila tu želvu, jak běží.
6: Ale oni dokážou, když si někdo pozor nedá.
5: Mezi 6 a 9 každý všední den.
4: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Představ si, že chováš želvu. 2 týdny o ní není vidu ani slechu.
2: Mm-hmm.
1: Jak daleko Molly ušla?
2: Ony holky dokážou překvapit. Já budu odvážný. 2 týdny, jo?
1: Mm-hmm.
2: Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů.
1: Já jsem si představila tu želvu, jak běží.
2: Ale oni dokážou, když si někdo pozor nedá.
1: Mezi 6. a 9. každý všední den.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Představ si, že chováš želvu. 2 týdny o ní není vidu ani slechu.
2: Mm-hmm.
1: Jak daleko Molly ušla?
2: Ony holky dokážou překvapit. Já budu odvážný. 2 týdny, jo?
1: Mm-hmm.
2: Jako já jí moc fandím, ale já typnu 350 kilometrů.
1: Já jsem si teď představila tu želvu, jak běží.
2: Ale oni dokážou, když si někdo pozor nedá.
1: Mezi 6 a 9 každý všední den.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které miluje.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Radio

Radio Čas.

0: To je úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.